0: Dámy a pánové, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je Petr Saneterník, spoluzakladatel VR Education a technologický nadšenec. Petře, ahoj, vítám tě u nás.
1: Čau, čau.
0: Tak na úvod, já bych tě jenom poprosil, jestli bys nám mohl zkusit a představit, co to vlastně je virtuální realita.
1: No, virtuální realita v jednoduchosti může simulovat jakýkoliv prostředí, který si vlastně představíš. Takže vlastně můžeš se třeba objevit na Marsu nebo prostě v nějaké velmi stresové situaci a vlastně prožít veškeré ty zážitky, které bys nemohl prožít jako v tomto reálném světě.
0: Možná bychom ještě na začátek měli definovat vlastně dva pojmy, což je jedna, která virtuální realita a jedna taky rozšířená realita. Jasně. Vlastně jaký může být mezi tím rozdíl? Nebo...
1: Aha. Tak virtuální realita je čistě generovaná vlastně fakt počítačem, to znamená buď grafikou, nebo například 360 videem, a rozšířená realita je právě projekce digitálních vlastně předmětů nebo nějakých aplikací do reálného světa, buď skrze mobil, anebo vlastně chytrý brýle.
0: Zmínil jsi ty chytrý brýle, je třeba ještě takhle v praxi někde běžný, že se s tím třeba člověk může setkat s tou rozšířenou?
1: Aha. V praxi aktuálně ne, ale vlastně ty technologie jdou tak dopředu, že to jako začíná velmi rychle postupovat jako do toho každodenního používání. My vlastně jsme dělali jako nějaké nasazení chytrých brýlí, ale to fakt drahá záležitost a ještě bude trvat jako ten vývoj, než to bude fakt dostupný. Dneska aktuálně asi jsou nejlepší HoloLens 2 nebo vlastně Vuzixy. Jo, fakt takový brýle, kde vlastně miniaturní displej před okem a vlastně mi to promítá vlastně ty digitální věci, co já potřebuju do toho reálného světa.
0: Což, pokud se nepletu, tak byl i vlastně Google, měl svoje brýle,
1: jo,
0: Google, myslím, se to jmenovalo. Nevíš, jak je ten projekt na tom teďka?
1: To se myslím úplně odpískalo, jo, že Google vlastně to dal jako do kytek a vůbec už to nefunguje. No. Takže spíš teď to nejvíc chce prokopnout Microsoft, jako s Holandskama, který asi nejdál, ale blbý, že vlastně ta dostupnost je fakt jako velmi jako blbá, ale spekuluje se, že Apple jako bude vydávat nějaké AR brýle, a které by fakt jako měly být dostupný a nějakým způsobem už fakt použitelný, takže otázka, jako co se stane, ale každopádně to AR tady je a je to jenom o tom, jako kdo to udělá prvního, protože třeba příklad, když budu servisní technik a prostě přijdu třeba ke stroji složitýmu a budu mít aplikaci na opravu toho stroje, tak vlastně já nemusím jako nic vědět a ta aplikace mi vlastně bude říkat interaktivně, jak mám postupovat při opravě a já si to vlastně opravím. Jo? Nebo naopak, když budu třeba doktor, jo, a budu dělat nějaký chirurgický zákrok, tak vlastně tak ta aplikace mi může asistovat vlastně v tom, jestli to dělám dobře, nebo jestli nedělám naopak nějaké chyby. Takže jako to je nevyhnutelná budoucnost. No, otázka jenom kdy.
0: No, je pravda, že možná ještě pokud je někdo, kdo se s tím vůbec nesetkal, tak vlastně funguje to podobně, jako je třeba heat-up display v autě, že kdy vlastně třeba na skle vidíš samozřejmě reálnou krajinu a do toho ještě třeba nějaký pokyny z navigace, což mimochodem myslím taky šlo v rámci těch brýlí, že člověk si tam mohl zapnout navigaci nebo možná i čtení nějakých zpráv a tak. Já jsem to právě viděl jako před lety, tuším, že to měl i nějaký pan tenkrát v Šuvena Krause, když to byla jako úplně novinka, tak to tam byl představit a jako mluvilo se o tom dost jako ve velkým s tím, že by to mohl být jako trend a teď právě jak si o tom mluvil, tak jsem si na to vzpomněl, že se to úplně jako vytratilo.
1: Jako trend AR dneska je určitě v mobilech, jo, tam to dneska funguje nejvíc asi třeba IKEA, jo, kde vlastně když si kupuješ nějaký nábytek, tak si vlastně v té apce jako můžeš zkusit, jak to vypadá v tvým bytě, promítnout si to jako fakt do obýváku, jestli ti to tam sedí jako prostorově a všechno, ale ten druhý level právě budou jako ty chytrý brýle, kdy opravdu si nasadíš ty brýle při té své práci budeš moc schopný jako pracovat s digitálníma věcma.
0: Je pravda vlastně, že ano, v rámci té IKEA taky jsem to zkoušel, tu aplikaci, když jsem se díval na nějaký nábytek a ona vlastně využívá fotoaparát mobilu, že jo, k tomu, aby vlastně přenesla danou věc k tobě do pokoje. A ty se vlastně zabýváš především tou virtuální realitou, měli bychom říct, a my možná v jejím dalším průběhu to budeme zmiňovat jako VR-ko, což je vlastně
1: je to asi lepší, no.
0: Z angličtiny taková zkratka. Tak já bych tě poprosil, jestli bys nám popsal, jak ses vlastně k tomu dostal a kdy a kde proběhl ten první kontakt.
1: Aha, ty jako s VR-kem se setkal poprvé v roce 2016, když jako kamarád vlastně jsme byli někde v hospodě a řekl mi, ty jo, hele, jako mám doma velkou věc, prostě PlayStation VR, jako v té době novinka na trhu, říkám, co, jako, jak jako VR. No jako to si prostě nasadíš brýle na hlavu a prostě jako jsi ve hře nebo nějakým reálně prostě říkám, tyjo, co to je, jako to chci vidět, že? Tak vlastně jsme to zkusili u něj a jako vlastně ještě ten den, druhý vlastně ráno jsem jel hned jako do datardu a musel si to koupit, protože to byla jako taková změna hry, že jsem z toho byl úplně jako fakt udivený. Blbý bylo, že vlastně to rozlišení bylo fakt malý, jo, tam bylo tenkrát 800 pixelů na 800 pixelů a vlastně strašně málo herců, takže ty jsi to nasadil, viděl jsi ještě hodně rozpixelovaný svět kolem sebe a byl to takový jako ne ještě moc použitelný, jo, fakt z toho bolela třeba hlava po 20 minutách a podobně, ale jako na ten test to bylo skvělý. Jo, a ještě teda nevýhoda, že to vlastně bylo PlayStation VR, takže já jsem seděl a mě musela snímat kamera PlayStation Move, nebo jak se to jmenuje, a ještě jsem byl zadrátovaný prostě, jo, že asi vedl 6 drátů do PlayStationu a do nějakých jako věcí, a takže já jsem mohl tak jenom sedět v sedačce a mě něco snímalo a já jsem mohl jako dělat nějaký velmi základní interakce. Ale v ten moment mi to vlastně ukázalo, že tohle jako bude jako neskutečně velká věc, protože třeba, když jsem viděl jako ty reakce lidí, příklad, tam byl takový demíčko hororu, jo, kdy vlastně sedíš takhle na židli a bylo to, myslím, že z Resident Evil nebo Silent Hill, a jako, jo, byla tam taková scénka, že fakt na tebe jde prostě nějaká Samara nebo něco, jo, a takových fakt nepříjemných 3-4 minuty, když jsem třeba viděl nějaký prostě lidi, jo, třeba kamarádka, že fakt jako mě to VR-ko vzala a mě to hodila k zdi prostě, že a začala řvát, tak jsem říkal, tyjo, to je skutečně jako to, co vlastně jako technologie může zbuzovat jako za emoce v lidech, jo. No a tam se to jako, jsem jako nikdy netušil, že se to posunu nějak dál. No a čas ubíhal a vlastně pak byl Silvestr 2019 a s Pavlem Přecechtělem právě jsme nějak trošku slavili a pak jsme skončili vlastně v hospodě a jenom jsme jako načali tady to téma, jako jak vlastně to VR-ku silně evokovat ty emoce v lidech a de facto jsme se zhodli, že je nevyhnutelná budoucnost, že třeba letušky, doktoři, jo, nebo vlastně policisté, hasiči se budou jako vzdělávat v tom VR-ku, jo, zkoušet si ty stresové situace, protože třeba příklad, když budu nový chirurg a třeba mi bouchne bomba na sále, tak jako když to nikdy nezažiju, tak se s tím budu muset nějak vypořádat, ale když si to třeba 3x zkusím jako ve VR a opravdu tam jako ucítím ty emoce, tak budu mít jako daleko lepší predispozice a statistickou pravděpodobnost, že s tou jako reálnou situací pak vypořádám daleko lépe, že? Takže to jsme se tím tak nadchli a Pavel tenkrát jako napsal nějakému vývojářovi z Holandska vlastně. A ten call proběhl až za 2-3 měsíce, vlastně byl nepředmětný, ale v nás to zapálilo takovou tu touhu, jako začít v tom VR-ku něco dělat, až jsme vlastně jako spozorovali takovou velmi jako specifickou díru na trhu v tom VR-ku, protože vlastně, když jsme se na to dívali, tak nám nedávalo smysl, protože vlastně každý do toho VR-ka generuje obsah jenom pomocí grafiky. Jo, protože vlastně nikdo negeneruje obsah do toho VR-ka pomocí speciálního VR videa, jako pomocí 360. Takže jsme vlastně si naivně mysleli, že rozjedeme biznis, že koupíme jako GoPročko, jo, vlastně za těch 16 000, nevím, jak se to jmenovalo, GoPro 8 nebo něco, prostě ta 360. Jo, tak jsme začali experimentovat s prvním 360 videem, jo, dali jsme to do VR-ka, teď to bylo úplně strašně rozpixelovaný, a tak jsme jako začali objevovat jako takový taje VR videa, až vlastně Pavel se stal jako asi bych řekl jedním z nejlepších jako lidí na světě vlastně, co dělá jako fakt kvalitní VR videoprodukci. De facto má certifikaci, co má jenom 15 lidí na světě a fakt jako to, co on dokáže jako v tom VR-ku dělat za zážitek, to je neskutečně. Jako sám zviděl z tu katedrálu, jo, že opravdu, jak to člověk má na hlavě, tak prostě všechno je jinak. No. Jo, takže tady to nějakým způsobem to začalo, až se to vlastně dostalo do toho bodu, kdy jsme si řekli, pojďme jako vzdělávat vlastně firmy, a pojďme udělat jako vzdělávání trošku atraktivnější a primárně to zacílený, když třeba máš jako nudný BOZP školení v práci, který třeba trvá půl hodiny, nikdo nedává pozor, nikdo si to nic neodnese, takže tady si nasadíš VR-ko a za 4 minuty víš všechno a moc dobře víš, jako, že si fakt jako máš dávat té práci pozor, protože se tam můžou stát určitý situace, že tě třeba zajede zdvižka, jo, nebo se může, nedáváš pozor, se nerozhlídneš, takže ti může něco zajedno. Takže ve zkratce asi tak, no.
0: No máš pravdu, co se týká toho pokroku, tak je to skutečně už úplně někde jinde. Já vlastně jsem s tím měl tak nějakou zkušenost. Tuším, že to je tak 2-3 roky zpátky, kdy to nebylo tak, jak je to teď úplně bez drátů v podstatě. Jo. My jsme to ještě měli, museli jsme ty brýle mít napojené na drát. A v rámci jedné roadshow, co jsme jezdili po Česku, byla to jako marketingová akce, tak jsme to tam měli jako takový zábavní doplněk, kdy člověk si to vlastně mohl dát na hlavu a byly tam nějaký, myslím, 4 nebo 5 jako takových sekvencí různých. Nebylo to teda video, to ještě si myslím, že tenkrát bylo spíš v počátcích, byly to jako vyloženě animace. A pak se tam taky dalo zkoušet to, že člověk jako seděl na kole, jsme tam měli trenažér a vlastně šlapal s těma brýlema a ty lidi tam jako už v ten moment dost jako si třeba vanglovali a tak, byť jako jeli třeba po rovné cestě, že skutečně to tak moc působilo na ty smysly, že že se tam nakláněli různě. A pak si ještě pamatuju jednu super scénku, protože ty šoty byly takový spíš jako hezký, takový jako animace a že tam skákal někde nějaký králík a tak dále. Aha. A jedno z toho bylo to, že to se vlastně vrátil do doby minulé a byli tam jako dinosauři. Mm. Bylo to jako jedna ku jedné, takže taky tam chodil nějaký jako maličký a tam byl taky roztomilej. Jo. Pak tam šel nějaký větší, tak ten byl třeba vysoký jak žirafa, tak člověk tak jako koukal nahoru, jo, tam okusoval ty listy. No a to video končilo tím, že se vlastně otočil, protože si za sebou slyšel jakoby nějaký zvuk a tam zpoza rohu vyšel takový velký Tyrannosaurus, který vlastně tak pomaličku se na tebe podíval a rozběhl se proti tobě. A tím, jak to bylo jakoby jedna ku jedné, tak ty dinosauři byli obrovští, že? Tak bylo skvělý sledovat reakce těch lidí, protože někteří...
1: No a to je přesně ono, no, že vlastně jako to VR-ko de facto doneslo jednu jako velmi primitivní věc, emoce, jo, že vlastně já jsem schopnej jako v lidech vyvolat jakoukoliv emoci, kterou potřebuji, ať už je to stres, prostě radost a to jako dřív nebylo možný, no, nebo jako když si pustíš YouTubeko, tak prostě neucítíš takový, tak silný emoce, jak z VR-ka, no.
0: Jako já skutečně, až když, já jsem si to taky zkoušel, ale člověk přece jenom nejlíp to vidí, když vidí někoho jiného, kdo v tom je.
1: Jasně.
0: A tím, že nám tam prošlo jako hodně lidí v podstatě pod rukama, protože jsme to měli na starost, tak fakt jako někdo úplně si sundával ty brýle, tak jak ty jsi říkal.
1: Jo.
0: Někdo se přikrčil jako, to je přirozený vlastně jev, když je třeba v nějakým nebezpečí nebo tak, někdo začal skutečně i křičet. A někdo naopak, většinou třeba chlapí, kteří se jako nebáli, tak ti stáli a to vlastně končilo tak, že ten Tyrannosaurus úplně tu hlavu naklonil až k tobě a jako fakt oni natahovali ty ruce, že si na něho chtěli skoro šáhnout jako a tak. Takže bylo to hrozně zajímavé, to byla moje první zkušenost. Musíme říct, že Pavel nám vlastně, Petr, promiň, nám donesl VR-ko vlastně semka, takže jsme si teďka mohli vyzkoušet to, co to video umí v současné době a musím říct, že se to fakt jako posunulo hodně dopředu.
1: Super, jsem rád.
0: Takže můžeme se asi posunout pomaličku dál. Já jsem vlastně zmiňoval tu vlastní zkušenost a zajímalo by mě, kde všude je podle tvého potenciál vlastně k využití té virtuální reality.
1: No to je právě to nejzajímavější, že jsme si mysleli, že to bude hlavně ve firmách, ale jako ta škála se tak jako otevřela neskutečně, že sami jsme jako byli překvapeni, jako kde všude se to dá využít, protože vlastně děláme například třeba pro Muzeum umění tady v Olomouci, kdy právě jako děláme třeba rekonstrukci tady vlastně paláce Zdíka, jak to vypadalo tenkrát ve 12. století, jo, kde fakt jako ty si to nasadíš a projdeš si, můžeš si zažít prostě historický Olomouc, nebo naopak jsme byli prostě se Spartou 2 dny v Rakousku, kdy jsme chtěli vlastně zase, nebo Sparta chtěla přiblížit fanouškům, jaký to je být na soustředění právě fakt s hráči a prostě zažívat takový ty srandy, jo, když je prostě trénink, jo, nebo když je snídaně, tak aby opravdu ti fanoušci se cítili součástí týmu, no a nebo naopak třeba jsme dělali vlastně nějaký koncepty demíčka vlastně pro kardiochirurgy, jo, kdy opravdu jdeš třeba na operaci srdce a ten kardiochirurg vlastně si tvoje srdce promítne do VR-ka, aby jako získal prostorovou vlastnost nebo zkušenost tvýho srdce a de facto byl lépe připravený na tu operaci, protože vlastně srdce máme každý jedinečný, něco jako otisk prstu a vlastně tohle jim jako strašně jako může pomoct. Jo. Takže je to neskutečně zajímavý vlastně, do jakých oblastí se s tím můžeš dostat. No.
0: A ty, když takhle zmiňuješ ty projekty, které jste dělali, třeba tu fotbalovou Spartu, nebo právě tady tyhle ty památky, tak dá se to třeba někde najít jakoby na internetu, nebo jestli to člověk může přehrát?
1: Vlastně, když si dáš náš YouTube, VR Education, tak my tam jako se snažíme dělat vždycky film o filmu, takže vlastně tam uvidíš takový jako krátký shot, vlastně, jak to probíhalo to natáčení a jak to asi jako vypadá. Ale bohužel jako to, aby ses jako podíval jako přímo na to, jako na ten výsledek, tak něco je třeba veřejně na YouTube, ale potřebuje vždycky to VR-ko, no. A ještě dneska nejsou nějaký veřejné body, kdyby měl přímo jako VR-ko, že bys tam přišel a nasadil si, ale ono to jako otázka času, než to bude fakt jako ve většině domácností. Jo. Dneska ten Oculus Quest 2 stojí 12 000, jo. To je prostě nic, když si vezmeš 3 roky zpátky, že si potřeboval herní počítač za 30, ještě si byl napojený na dráty a ještě to VR-ko stálo 20, jo. Tak počáteční investice 50 000 a prostě ještě jako to nebylo moc použitelné. Dneska si koupím jako malou krabičku za 12 a prostě jenom si to nasadím a jsem jako v jiném světě, no. Takže ono to bude jako postupovat, že lidi vlastně budou čím dál více vyžadovat ten obsah jako pro VR-ko.
0: A dalo by se to třeba nějak rozdělit i v rámci právě těch brýlí, nebo můžeme říkat headsetů vlastně, co si člověk potom nasazuje na hlavu, respektive na oči, tak určitě jsou nějak rozděleny jednak podle ceny, ale předpokládám i podle jako technologií, to, co to vlastně dokáže.
1: Jo, jako těch headsetů je velká škála, ale v zásadě nejlepší je vlastně ten headset, který má vlastně jako kdyby všechno, to znamená i ten počítač a nepotřebuje vlastně externí počítač k tomu, aby tam vlastně běžel nějaká aplikace nebo něco. Když si koupím VR, který jako potřebuje ten počítač, tak tam dostanu daleko lepší grafiku, ale vlastně platím za to tím, že jsem napojený vlastně na ten drát. A vlastně dneska jako jasně jako drtí trh jako Oculus Quest, což je vlastně firma Facebooku, a ti jako úplně jako tím obsadili trh a Facebooku nebo jako Oculus Questu se jako zvyšují prodej o stovky procent každý rok, jo. Takže ti jako obsazují trh ve velkým a dneska je to ten nejlepší headset, co si můžeš koupit, protože jinak tam máš možnost toho, jo, že si to jenom nasadíš, nemusíš být připojený na počítač, ale když jsi stejně i ten hráč, co chce jako mít tu nejlepší grafiku a využít počítače, tak si to můžeš napojit přes Oculus Link a máš všechny výhody. Jo, takže pokud by někdo jako řešil, který headset koupit, tak doporučuji určitě Oculus Quest 2. No.
0: A ta cena teda, jak jsi říkal, to je on těch
1: 12 000, no, což je jako samozřejmě to jsou peníze, ale v kontextu jako té historie jako to šlo neuvěřitelně dolů, no. Jo, pak to by asi vypadalo tak, že headset třeba bude za 3 000, slušnej za 6 000 a high-end třeba nějaký za 15, 12 000, no.
0: A jak se třeba koukáš na takový, no možná úplně protipol těch profesionálních nebo těch nejlepších, což byly takový ty kartonkový.
1: Jo, jo.
0: A pak ještě byly takový ty, kde vlastně se dal telefon, vlastně zastrčil,
1: jasně,
0: že spojovalo se to s telefonem, tak jak koukáš tady na ně?
1: Tohle je super, že vlastně byla tady myšlenka, pojďme jako to VR-ku udělat masový a každý k tomu už bude mít vlastně ten hardware, to znamená ten telefon vlastně, jak udělat tu virtuální realitu. Ale problém je, že ty telefony jako nejsou navrženy na to, abych prostě já byl ve VR-ku, jo. Nejsou tam ty skla správný a ten displej se chová zcela jinak než jako ten VR-kovej, takže jako jo, funguje to, ale za mě to není zážitek jako adekvátní, co chci prostě jako zažívat ve VR a bolí ho z toho oči, aspoň mě, když jsem tam byl třeba 20 minut, tak jako fakt z toho pálí oči, ale neříkám jako třeba někomu to může sedět, ale jako co máme tu zkušenost, tak jako vždycky vlastně je lepší ten Quest jako přímo ten headset, no. A ono jako, teď to vypadá vtipně, ale prostě si nasazuje, jak kdyby takovou krabici od sušenek na hlavu, jo, je to prostě velký, ale třeba za 5 let už to bylo elegantní brýle sluneční, jo.
0: Jasně, jasně, všechno jde dopředu, no. Že? Takže i ten design.
1: Tak, tak, rozmáčím tlačítko, přepne se na AR, jo.
0: A jak ty si vlastně změnil ten zrak, má to třeba nějaký dopad jako na oči na člověka, jestli třeba má pak unavený, když do toho kouká delší dobu?
1: To je asi to nejzajímavější, na co jsme se jako s Pavlem právě shodli jako s kolegou z VR-ka, že vlastně pokud někdo má krátkozrakost, já mám jako velmi slabou, ale mám, Pavel taky, a když tam začneš trávit čas, tak vlastně tam přímo není displej, tam se to jako promítá do prostoru a ty pomocí jako takových speciálních, jak kdyby skel, jako to vidíš správně tak, jak máš, ale ty oči jako musí zaostřovat do dálky a normálně fakt se nám jako zlepšil zrak. Což je jako neuvěřitelný, ale prostě jako, jako není jako na to nějaká studie, kde by to bylo prokazatelné, že se tam jako něco takového děje, ale my z toho máme jako takový pocit, že opravdu, když jsme tam trávili jako v dobách toho největšího vývoje třeba hodinu denně, tak fakt se nám jako znatelně zlepšil zrak, no. Což jako je taková příjemná změna, když se fakt dívám do toho flat screenu, prostě jako do toho monitoru, jo, a ty oči nemají kam zaostřovat, tak najednou, když se podívám jako v tom VR-ku, tak opravdu zaostřuju jako do dálky, no.
0: A ty jsi to poznal jak potom, jako v běžném životě takhle, že...
1: Tak když sednu do auta, no.
0: Do auta.
1: No, jasně, tam prostě fakt vidíš jako znatelnou změnu, když prostě jedeš a jako musíš buď mít jako dioptrický brýle, nebo naopak, jako už vlastně vůbec nepotřebuješ, no.
0: Takže myslíš, že v budoucnu už nebudem nosit brýle dioptrický, jo?
1: No, to uvidíme. Samozřejmě, jako není jako dobře trávit v tom VR-ku jako třeba hodinu víc denně, jo, prostě pořád je to jako technologie a každý k ní musí mít nějaký vztah. Když to řeknu, Facebook a Instagram je super, mě slouží skvěle, ale určitě lidi si třeba na tom vybudovali závislost a spíše jim to jako bere čas nebo prostě znepříjemňuje jejich život, protože jo, prostě závislost na sociálních sítích. A tohle stejně bude s VRkem. Jo. Lidi pak jako můžou začít radši žít ve virtuální realitě, než aby vlastně byli v reálném světě. Takže je to technologie jako každá jiná a určitě tady bude mít své slovo a někoho jako bude fakt hodně trápit v životě a někomu pomůže. No.
0: Je pravda, že já jsem vlastně virtuální realitu vždycky měl spojenou spíš konec konců s tím, s čím přišla jako první, což byl zábavní průmysl, různý hry a tak dále. Tam předpokládám, že se asi točí většina vůbec zatím toho obsahu, co je.
1: Vlastně jako každý nový médium jako začíná primárně jako na tady těch věcech, jo, hry, nebo potažmo porno, jo, prostě DVDčko nebo Blu-ray nám přineslo porno, jo, a vlastně z VRko taky jako brutálně táhne porno průmyslu, jako kde vlastně tam ty křivky jsou jako takhle, jo. A paradoxně vlastně to, co je vidět, tak jako hry, tam je, jako je to nejvíc konzumovaný, co je, ale vlastně, když se vlastně podíváš na Oculus, tak vlastně Oculus ví, že ta budoucnost je ve firmách, jo? Že opravdu firma si třeba pro svou pobočku objedná 50 headsetů a lidi se opravdu budou v tom vzdělávat, protože je to super, já můžu za krátký čas třeba daleko víc informací a ještě mi to baví a prožiju si to, jo? Než kdybych prostě to měl konzumovat klasickou formou. Není to, my říkáme, že to není svatý grál jako vzdělávání ve VR, ale je to úplně skvělý doplněk do té škády toho vzdělávání jako vlastně pro ty firmy nebo prostě obecně pro tebe jako člověka, když se potřebuješ něco naučit.
0: Já se přiznám, že jsem se snažil zamyslet, kde jsem se s tím jako setkal takhle, řekněme, v reálném světě, tady s tou rozšířenou nebo případně virtuální realitou. Dočetl jsem se právě o tom pornu, že hodně v Japonsku to frčí.
1: No, no. Takže, jako to jsou zvrácené věci a fakt to je jako špatně, že tohle se dělá, ale bohužel jako je to ta technologie, jo, a prostě to tady bude a každý k ní musí zajmout nějaké stanovisko. My právě, když jsme objevili VRko, tak jsme si jako řekli, že nechceme být ti, kteří tam budou vytvářet obsah, který ti ten čas bude brát, to znamená, že budeš prostě trávit 3 hodiny denně v naší hře a prostě co si z toho odneseš, jako jenom de facto, že nám věnuješ čas a my vyděláme peníze. Ale chtěli jsme tam jako udělat něco, kde naopak jako ten čas budeš využívat efektivně. Jo, dneska to máme v první linii jako ve vzdělávání těch firem, ale třeba tvoříme ještě takový zajímavý projekt právě s školou Populo, kdy vlastně chceme udělat takový koncept vzdělávání jako matematiky, kdy fakt jako třeba si nasadíš VRko a interaktivně se budeš moct třeba naučit Pythagorovu větu. Jo, fakt si chýbat s těma trojúhelníkama, uvidíš to hned prostě, když ten trojúhelník až takový, tak co to udělá s tím výpočtem a najednou jako to pochopíš jako hned. Jo, nepotřebuješ tomu vynaložit třeba 30 minut jako studování nějaké stránky, ale prostě to vidíš před sebou, jo, a to je podle mě za mě jako to, co to VRko má přinést, jo, že vlastně se fakt budeš něco učit, tak je to jako daleko víc efektivní, než prostě máš ty tradiční nástroje, jako je třeba kniha, jo, nebo video.
0: Jasně, to máš pravdu, možná se vlastně postupně vrátíme v čase zase zpátky do Jana Amose Komenského, který vlastně říkal škola hrou, tak
1: přesně tak, no.
0: Ale ne, máš pravdu, že samozřejmě i lidská psychika nebo mysl funguje tak, že v momentě, kdy člověk jenom něco slyší, tak si vlastně zapamatuje nejméně, ale v momentě, kdy toho posluchače třeba v případě té školy, tak ten učitel do toho zapojí a má možnost si to třeba vyzkoušet nebo něco podobného, tak pak si z toho nese daleko víc.
1: Ale bacha, ty jo, zas je to fakt vykoupený obrovskou pozorností, co tvůj mozek musí investovat do toho obsahu. Jo, my to v školení třeba děláme tak, že po 15 minutách si musíš dát pauzu. Že představ si, že někdo ti něco narazí na hlavu a ty prostě jako nemůžeš se podívat z okna, jo, nebo na mobil. Ty fakt jako jsi jako v tom a nemůžeš jako utíct. Takže ty fakt jako když věnuješ tam 15 minut svého času, tak jako vnímáš úplně jako ty největší detaily, co tam jsou a fakt musí si to sundat, pak jít na kafe a dát si pauzu. Takže i to školení jako je tak designovaný, že fakt po malých částech, ale velmi intenzivně. Takže ty jsi za těch 15 minut třeba schopnej vstřebat informace, které bys normálně vstřebával třeba hodinu a půl.
0: Je pravda, že asi se nebavíme o tom, že by jako virtuální realita nahradila tady ty tradiční vlastně metody, ale spíš je to asi taková pomůcka nebo taková možnost, jak vlastně...
1: Určitě, on nenahradí to jako tradiční metody, ale doplní to, jo. Vlastně, když já třeba budu učitel nebo lektor ve firmě, tak já tam můžu dát, když to řeknu, nějakou teorii, nebo to teorii můžu dělat VRko a pak ten zážitek já můžu třeba udělat ve VRko. To znamená, příklad, když budu řešit komunikační nějakou událost, prostě, že třeba na mě začne řvát šéf, tak prostě já k tomu jako lektor můžu dát jako teorii, jak by se s tím měl vypořádat, jak bych měl reagovat, ale prostě když pak dám tomu školenému na hlavu VR, on si zkusí, jako jak tě fakt někdo seřve, udělá z tebe jako úplně jako fakt blbce a ty se cítíš na nic, tak to jako zažiješ jenom v tom VR-ku, no. Jo, samozřejmě tam můžou být nějaký tréninky jako přímo v místnosti, ale už to jako není tak, že by to mohl zažít každý jako účastník, když tam bude třeba 15-20 lidí, no.
0: A tohle tam taky máte, jo?
1: Jo, jo, přesně, no. De facto právě kolega Pavel Pavlas, ten 20 let vzdělával firmy, nebo vzdělává firmy, jako, a my jsme se tak krásně potkali, že vlastně já jakožto za web a marketing, protože jsem tomu rozuměl, Pavel přece chtěl za VR produkci a právě Pavel Pavlas za to know-how, nebo vlastně vůbec, jak by ten obsah ve VR měl vypadat tak, aby sloužil právě těm personalistům nebo těm lidem, co se tam něco budou učit, no. Takže se tak pěkně setkalo a jak to asi funguje, no.
0: Ty jsi už nakousl, že vy jste se vlastně začali věnovat převážně tomu vzdělávání. Uh-huh. A tak kde vidíš třeba ten největší potenciál? Je to právě takhle to zapojení třeba do škol nebo spíš ty firmy? Uh-huh.
1: Jako záleží, jako, co jako vidíš za tím potenciálem, jo. Tam už je jasný, že se to začne používat ve školství vlastně jako v Americe a podobně, jako tam už ty tendence jsou jasný a ve firmách vlastně taky, jo, že firmy už, teď je to akorát jako na úrovni toho, že my když jdeme dneska dělat showcase, to znamená, že nějaká firma si nás objedná a řekne, my bychom chtěli VR, ale oni vlastně vůbec neví, co to je, tak vlastně my tam přijedeme a vlastně z první schůzka je o tom, že pustíme jako co to umí, jo, takže nějaký VR video, interaktivní apky, jo, plus nějaký blbosti na rozptýlení, tak ta firma je z toho úplně jako v šoku, jako, že to tady vůbec je, že jsme přijeli jenom s malou taštičkou, prostě nemusíme mít žádný počítače, takže vlastně uděláme showcase, předvedeme, co to umí, pak ta firma teprve o tom přemýšlí a pak se jde vlastně do nějakého pilotu, kde si třeba jako vypíchneme nějaký bod ve firmě, který by to jako fakt, kdyby to VR-ko pomohlo, jo, ta firma si s tím dělá nějakou zkušenost a pak se jde vlastně do nějakého plného nasazení, kdy jo, tam třeba nějaký roční budget a už se jako to VR školení dělá na pravidelné úrovni. A můžu říct, jako, že tady v Česku jsem rád, jako, že firmy se o to zajímají. Jsme třeba dělali fakt piloty třeba pro Českou poštu, kooperativu a fakt jako už ten zájem tady je, jenom jako ještě to bude chvilku trvat, než fakt se to dostane na to každodenní použití, jako kdyby jsi byl zaměstnanec České pošty, byl třeba řidič, že si fakt jako nasadíš VR-ko a budeš tam mít jako 3-minutový školení a ty budeš moc dobře vědět, jako jak tvá práce má vypadat a na co si máš dát pozor.
0: A to je teda jakoby pro nový uchazeče, kteří ještě nejsou zaměstnaní, anebo je to potom už pro...
1: Můžeš si to naškálovat, jako jak chceš, jo. Primárně jako je to nejlepší právě pro ty nový, protože vlastně, když děláš onboarding nových zaměstnanců, tak tomu nemusíš věnovat ten stejný čas a energii, ale můžeš to pak jako dělat i na pravidelné úrovni u stálých zaměstnanců. Jo, jako záleží vlastně, co potřebuješ řešit, no, v tom vzdělávání. Hmm.
0: Tak jsem si to právě nějak představoval, že vlastně oni v momentě, kdy třeba si přečtou nějaký inzerát nebo jim o tom někdo povídá, tak takhle si to vlastně můžou zkusit, co to vlastně všechno obnáší, jak vypadá to prostředí a tak dále, což je super. Takže Česká pošta taky, jo. A ty ještě můžeš klidně říct, pro koho jste dělali, nebo s kým jste spolupracovali, kdo je takový inovativní?
1: No to je asi tak všechno, no, jako Česká pošta, kooperativa, vlastně Muzeum umění Olomouc, jo, to jsme strašně rádi, že právě tady s muzeem máme skvělý vztahy a dělali jsme jako spoustu věcí pro ně a jo, pracujeme na tom dál a jo, teď už nás tak asi tak nic nenapadá, no, jako a máme jako spoustu dalších rozjetých zakázek zajímavých, jo, který třeba ale dneska jako právě stojí skrz koronu, protože, jak jsem ti říkal, jako vlastně pořád, aby my jsme udělali nějakou spolupráci, tak potřebujeme dojet a nasadit to VR-ko jako fyzicky na hlavu, jo, nejde vlastně to prodat online.
0: A ještě se možná jenom pozastavím u té Sparty. Tam vás oslovili přímo oni, nebo vás...
1: Ne, tam to bylo tak, že vlastně Pavel oslovil je vlastně a Lukášovi Pečeně se to tak zalíbilo, vlastně PR manažer Sparty, tak vlastně se to tak zalíbilo, že jsme vymysleli tady ten koncept, že nás vzali vlastně na 2 dny do Rakouska a byli jsme jako se Spartou, což bylo jako fakt super zážitek, prostě jet v autobuse na zápas a být mezi těma hráčema a prostě od... pochopit vlastně, že to jsou úplně obyčejní lidi, kluci, co si ze všeho dělají srandu, takže to bylo super.
0: Já jsem si právě říkal, jestli od vás oslovili oni nebo vy je, protože tím, že jste vlastně z Olomouce, tak nabízelo by se tady nějaký partnerství se Simou nebo tak.
1: Tam jsme to zkoušeli, ale neprošlo to. No.
0: Neprošlo to?
1: Neprošlo to, až jediná Sparta tomu byla otevřená. No.
0: Já musím říct, že mě třeba, co se týká jako marketingu, aha, tak fakt Spartu beru jako v Česku jako jedničku. Hmm. Ty možná se taky pohybuješ a znáš prostředí, takže
1: oni dělají to fakt skvěle, no, mají jako fakt čistou práci jako marketingovou, jak dělají storíčka, prostě výstupy a co, jako to všechno okolo, to je fakt super. Paradoxně vlastně teď ve středu 10.3. máme právě VR podcast, kde máme právě Lukáše na rozhovoru. No. My vlastně děláme podcasty ve VR-ku, jo, že vlastně ty si nasedíš VR-ko na hodinu a setkáš se s náma ve virtuálním prostředí v nějaké zasedačce a prostě jako je vlastně ten rozhovor, jak my tady máme fyzicky, tak probíhá akorát virtuálně, že máme prostě ty brýle na sobě. A
0: takže vy se jakoby vidíte, dá se říct, nebo v té virtuální
1: tak, jako můžu říct, že ten rozhovor je zcela plnohodnotný, jako když jsme my tady, akorát, že to je fakt jako virtuálně. Jo. A protože jako děláme VR, tak jsme chtěli udělat to, jako takovou reprezentaci té technologie, jako co to umí. Takže vlastně se tam měli vlastně první hosta Petra Máru, jo, a to bylo super, taky vlastně, jak to Petr zkusil, tak jo, Petřka, tyjo, wow, to je super, jako se nevěřím, že to může takhle fungovat. Takže jako nás to tak baví jako objevovat vlastně ty možnosti toho VR a vlastně zkoumat, kde to vlastně skončí, jo, kde se to pak usadí. No.
0: A ten záznam potom je jenom v audio, nebo je to i s videem?
1: Máme vlastně záznam jenom na Apple Podcast, Spotify plus na YouTubeku.
0: Na YouTube.
1: Jo, takže a nebo když se chce někdo zúčastnit live, jako Alma VR, tak může vlastně přijít vždycky na live událost. No. Ale těch lidí prostě je málo.
0: Je pravda, že to ještě není asi tak rozšířený, jo, že? Takže no a myslíš, že se dočkáme toho, že jednou budeme mít všichni doma tady takovou nějakou sestavu a budeme to používat třeba denně?
1: Jako je to nevyhnutelné, no. Prostě ten svět, nebo tam směřuje, jo, že ten, ty budeš chtít konzumovat ten obsah VR z určitých důvodů, ať už je třeba každý nakupuje oblečení online, tak prostě si představ, že budeš mít jako doma to VR a ty si budeš moc nasadit ty brýle a budeš třeba v obchodě a budeš si moc vyzkoušet svoje oblečení, klikneš prostě v prostoru, hned ti to přijde a podobně. Jo. Takže jako to je nevyhnutelný, otázka jenom kdy prostě.
0: No já přesně tady o tom e-commerce jsem vlastně slyšel, že by se to mohlo přenést jako do onlineu. Dokonce mám pocit, že už jistá Tesla, jakože prodala nějaký auto takhle.
1: My jsme paradoxně vlastně ještě, že jak se s Pavlem zajímáme o kryptoměny, tak jsme vlastně měli blízko jako k tady těm věcem a v kryptoměnách začal vznikat jako právě projekt, jestli jsi viděl film Ready Player One od Spielberga, jo, vlastně jak je tam takový ty VR-ka, to neviděl jsi, jo?
0: Neviděl.
1: To doporučuji se podívat, no, to byl jako takový blockbuster, jako i hodně zainvestovaný Facebookem a čekalo se, že VR-ko zažije boom, jo, je to fakt super film, kde jako je takový příběh, kde zdálená budoucnost, kde lidi jako tráví radí už čas ve VR, protože svět je třeba zdecimovaný nebo už není moc prostor kam chodit, tak lidi prostě fakt tráví čas ve VR a je tam takový svět, kde prostě je úplně všechno, jo, a ty máš ještě jako takový obleky, takže vlastně když třeba do tebe někdo bouchne, tak to cítíš a podobně. No a vlastně jako začal vznikat takový koncepty prvních světů, jako díky kryptoměnám, protože vlastně jsou decentralizovaný a nikdo ti to nemůže vypnout a podobně, tak tam začaly vznikat nápady právě Decentraland nebo Somnium Space, takže jsme s Pavlem třeba měli nějaký pozemky, kde opravdu jsme stavěli budovy, pak to prodávali, jo, nebo třeba jsme jednou měli aj nápad, že by se tam postavili obchodní centrum nebo něco takového a z toho pak sešlo, protože to bylo jako moc ušílený, ale jako v budoucnu to asi bude vypadat tak, že třeba za chvíli vzniknou pozice pracovní, že tvoje práce bude vypadat tak, že se zbudíš a nasadíš si VR-ko a budeš třeba 6 hodin prostě za pokladnou a budeš dělat jako prodavače.
0: No, zní to zatím hodně futuristicky tento moment. Věřím, že pokud nás poslouchá někdo, kdo s tím nemá žádnou zkušenost, tak si klepe na čelo teďka.
1: No,
0: říká si, o čem se to bavíme. A takže, jako myslíš, že to fakt skutečně bude, jo? Že?
1: Jo, jako tak už, nebo když jako si postavíš nějaký e-commerce shop nebo appku, jo, třeba vem si, že bys byl obří jako obchod s oblečením a udělal z VR mutaci své aplikace, kde si můžeš jako nakoupit oblečení, tak se asi objevíš v nějakým dobrým stylovým prostoru, tam uvidíš všechno to oblečení, budeš moci si ho vybrat, všechno, ale byl bys strašně rád, kdyby tam za tebou někdo přišel, jako fyzický člověk, a nebyl to bot, hloupej, který vlastně jako reaguje jenom na základě nějakých svých odpovědí, ale fakt, kdyby tam za tebou přišel člověk a poradil ti jako s výběrem, jo. Takže já, kdybych jako měl nějaký obří shop a začal dělat nějaké jako takovou apku, tak bych asi vytvořil nějaký pracovní pozice, kdybych jako řekl, hele, tady máš svoje VR-ko a prostě můžeš pracovat z domu.
0: A myslíš, že to je jako správná cesta, teď myslím jako samozřejmě pro virtuální realitu, ale obecně jako pro lidstvo, protože já vím, že už teďka během té korony jako hodně lidí třeba si stěžuje na ten home office, že jim chybí ten sociální kontakt a to stýkání se s ostatními lidmi, vídání se a tak nemyslíš, že by to bylo ještě jako horší v momentě, kdybychom všichni pracovali, tak nebo ne všichni samozřejmě, jo, ale...
1: Otázka jako, co je horší nebo co je vlastně dobrý, jo. Jde o to, že prostě ten technologický pokrok tady je a jako nejde ho ignorovat. A vlastně když třeba my dva se rozhodneme ignorovat VR, tak vlastně někdo další jako to VR začne přijímat a pak v čase začne mít znatelnou výhodu nad tím, že prostě to VR používá. Konkrétně abych mluvil, firma, která se rozhodne, třeba je celosvětová a rozhodne se svoje jako meetingy dělat ve VR, jo, že prostě si nasadí ty brýle a opravdu tu hodinu budou trávit velmi intenzivně na tom meetingu, tak budou daleko efektivnější než firma, která prostě se musí vždycky jako fakt sednout do nějakých letadel, setkat se na jednom místě prostě na světě, aby se teda poradili tu hodinu, co budou dál dělat nebo jaká bude vize firmy. Jo, takže jde o to, ta technologie tady je, ona nezmizí, prostě nepřijde nikdo, třeba, že by Mark Zuckerberg řekl, hele, VR je špatný, prostě teď jako končíme s tím a už to nikdo nikdy nebude používat. Tak jasně, že tam pak přijde HTCčko nebo jiný výrobce a prostě tu jejich pozici bude chtít zaujmout, jo. Takže ono to tady prostě bude, ale je na každém z nás, jako jaký k tomu zaujmeme stanovisko, ale už je jistý, jako, že ve společnosti VR dneska je a právě jako v pracovním prostředí to bude víc a víc, no.
0: Nemáš pravdu, musím jako konstatovat, v podstatě je to podobný, protože už třeba sociální sítě donesly jistý profese nebo vlastně pracovní místa, které dřív byly nepředstavitelné a vlastně dostali jsme se třeba i do doby, kdy vlastně někdo vydělává peníze tím, že třeba jim dává fotky, že na Instagram nebo na Facebook.
1: Jako dneska jako člověk, co mi dělá dobrý sociální sítě, tak prostě je dobře zaplacený, jo, jako to před 5 rokama bylo nemyslitelné, jo, byl prostě jenom Facebook, jo, prostě píšu kamarádům, dneska to je jako už business záležitost, no.
0: A ty jsi zmiňoval zrovna ten Facebook, že v rámci VR-ka je jako hodně aktivní, tak kdo třeba z těch technologických firm do toho nejvíc šlape?
1: No vlastně jenom Facebook, no, bych řekl, pak ještě samozřejmě HTCčko, ale Facebook jako asi nejdál. Vlastně i Facebook teď plánuje jako spouštět svůj svět, Horizon, a vlastně z každý uživatel Facebooku, jako jestli si všiml, že tam jsou takový ti avatarové už na Facebooku,
0: ano, ano.
1: Tak vlastně to už je příprava na Facebook Horizon, že ty se budeš moct objevit v tom světě prostě decent, jako v takovým virtuálním a buď tam asi půjdeš skrz počítač, anebo když budeš mít jako Oculus Quest, tak se tam objevíš jako přímo v tom virtuálním světě a jo, jsem zvědavý, jako co tam bude, jo. Spekuluje se o tom, že tam bude třeba i mutace obchodu, jo, že tam fakt budeš moct kupovat to oblečení a podobně, takže to jsem jako hodně zajímavý, jako co vývojáři donesou, no, z Facebooku.
0: No, to mě právě automaticky napadlo, že co by tam tak jako mohlo být, nebo jaká byla motivace vlastně pro ty lidi, aby se tam připojovali, nebo aby tam chodili. Takže,
1: Ale vlastně ještě jenom tady k tomu, jak jsi řekl, tak každý z nás jako bude mít pak určitou motivaci a ty si vždycky musíš vybrat, jako co v tom VR-ku chceš dělat. Když tam budeš fakt hodinu hrát hry, tak ten čas jako budeš ztrácet. Třeba OK, budeš mít trošku lepší fyzičku, že VR prostě ty hry jako nejdou hrát jako vlastně ze židle. A nebo naopak se třeba půjdeš učit nový jazyk, jo? Že fakt jako zažiješ situace, že se jdeš třeba do taxíku, někdo na tebe začne mluvit, ty mu musíš odpovídat, jo, a opravdu si můžeš nasimulovat situace a začneš třeba fakt dobře mluvit anglicky a podobně. Jo? Takže v tom VR si fakt jako můžeš vybrat, co tam chceš dělat a jak trávit čas. No.
0: No a ty jako technologický nadšenec, tak bych se možná přesunul k tomu druhému, co, čemu ty se hodně věnuješ, co jsou vlastně kryptoměny. A ty v poslední době zažívají teďka taky, respektive rezonují hodně veřejným prostorem, asi se to dost úzce pojí s tím, v jakém vlastně kryptoměny jsou cyklu, že teďka zase to vypadá, že zažíváme ten bull market nebo do češtiny bíčí trh, kdy vlastně možná bychom to trochu popsali divákům nebo posluchačům, tak je to vlastně obecně na trzích to funguje tak, že jsou vlastně medvědi a víci, že jo? To vlastně od toho, jak přirozeně oni se chovají ta zvířata, čili bík vlastně útočí na tu kořist a zvedají směrem nahoru, to znamená, že aktiva vlastně se zúročují, jdou nahoru, no a medvědi naopak ti vlastně se postaví na ty zadní a pak tlačí tak, k zemi, takže tam je to v případě, kdy to padá. A já vím, že i část tvého podnikání se točí právě kolem kryptoměn, tak možná ti teďka předám slovo k tomu, abys nám to trošku přiblížil.

0: věděl dřív, jo, a vlastně, když si pak jako začneš zasovat určitý části prostě do té skládačky, tak ti doklapne jako, co to je jako za neuvěřitelnou změnu v naší společnosti, protože, když to řeknu, každý z nás má určitý vztah k penězům a prostě ty kryptoměny dávají úplně novou možnost, jak můžeš chápat peníze nebo vlastně jako i peníze vlastnit, jo. A v zásadě, když to řeknu, proč mě zajímají kryptoměny, je to, že to jsou první programovatelné peníze. Jo, něco jak programuješ dneska apky a naprogramuješ třeba Messenger, kde já můžu posílat nějaký zprávy kamarádům, tak já díky kryptoměnám můžu jako programovat peníze a můžu jim dávat jako jasné funkcionality nebo prostě úkody, které jako definuje programovací kód, který nemůže nikdo smazat ani vypnout.
1: A jak ty třeba osobně vnímáš, když jsi nakousl tak ten Bitcoin, což je vlastně taková nejznámější a hlavní kryptoměna, která vlastně tvoří 60% tuším celkového toho trhu, tak je to pro tebe spíš jako technologie nebo uchovatel hodnoty, jo, platidlo budoucnosti, jak to vnímáš?
0: Jo, pro mě je Bitcoin taková Nokia 3310, jo, kde vlastně fakt můžeš jenom posílat SMSky nebo volat a vlastně nic víc to neumí, je to jenom takový prostě hloupej telefon. A tam jako Bitcoin jako ukázal tu cestu, prostě ukázal, že blockchain může fungovat, jo, byla to fakt první rána implementace, ukázalo se, že to není hacknutelný nějakým způsobem, protože kdyby to bylo, tak už to někdo dávno jako udělá a především to ukázalo tu cestu. No a to, jako, co mě pak jako nejvíc začalo na těch kryptoměnách jako zajímat, je to, že se tam začaly objevat, když to řeknu, taky první koncepty smartphonů a vlastně jako těch platform bylo strašně moc, co chtěli dosáhnout něčeho, což je kdyby programování jako v kryptoměnách. Jo, představ si, že máš, že Bitcoin mi posílá transakci z bodu A do bodu B a to je to všechno. A teď si představ, že uděláš platformu, kde jako, která ti zajišťuje tady tu komunikaci, ale ještě vlastně pod tím můžeš kódovat aplikace. Jo? Fakt jako, že ty jako vývojář přijdeš, nakóduješ nějakou apku a třeba nakóduješ platformu na půjčování peněz. Jo? Že prostě ty třeba někomu poskytneš půjčku za nějaký úrok, ten ji dostane a má tam nějaký závazky, co se týče jako dluhu a musí ti to splatit. A všechno je definované programovacím kódem a nikdo nemůže nikoho okrást. Tak to je pro mě takové, když to řeknu, smartphone, jako fakt chytrý telefon, kde já můžu programovat, konkrétně platforma Ethereum, kde fakt jako se dějí ty neskutečné věci a de facto tvá největší nevýhoda je, že spíš, protože ten vývoj je tak neskutečně exponenciální, jo, že de facto každý z celého světa tam může publikovat svůj kód a najednou jako to začne používat prostě celá ta komunita, jo, takže ten vývoj je tak rychle, že ty to ani nestíháš sledovat, no. Jo, aby řekl příklad, třeba nějaký mladý kluk, co má dobrý ekonomický prostě povědomí, umí dobře kódovat, tak nakóduje třeba nějakou DeFi apku, DeFi je v překladu Decentralized Finance, decentralizované finance, nakóduje aplikaci, najednou jako přes noc začne používat celý svět a třeba se tam objeví $50 milionů. A to prostě může udělat kluk prostě s mikinou, který jako nezná nikoho a jenom to publikuje na internet. To je co mě jako na tom fascinuje. No.
1: A ty jsi mi ještě maličko utekl jenom od té otázky. Já jsem se vlastně ptal, jak to je snoubené s tvým podnikáním? Jo. Že ty vlastně...
0: jo, protože vlastně já už jsem měl problém, že ve 2017 ještě ne, to jsem v tom byl jako celkem ještě nový, jsem objevil kryptoměny, ale teď vlastně se začalo dít to, že jak to začalo trošku růst, tak mě jako každý den volali třeba 2-3 lidi, hele čau Peťo, prostě já už bych chtěl teda nakoupit nějaký ten Bitcoin nebo Ethereum, jako co mám dělat, jo, jako kde si mám sehnat peníženku, nebo kde to mám nakoupit. No a dneska bys ty jako vlastnil kryptoměnu, nebo správně nakoupil, to je neuvěřitelně těžký proces, jo, protože vlastně, když teď zadáš do Google, chci nakoupit Bitcoin nebo jak koupit Bitcoin, tak ti vyběhne jako několik zdrojů a je tam strašně velká pravděpodobnost, že narazíš na něco, co ti bude vést k nějakému podvodu, anebo ty uděláš někde nějakou chybu, že ty peníze pak přijdeš, jo. Protože vlastně ty v kryptoměnách, ty osobně jsi sám svou bankou a když něco pokazíš, nebo prostě nedáš si pozor, tak vlastně fakt o ty peníze přijdeš. Já třeba, když používám počítač, tak ho používám vždycky tak, že tam jako se mnou někdo je. Jo? Protože v momentě, když se zajímáš o kryptoměny, tak vlastně velice snadno si tě hacker může označit a v momentě, když se tě označí, tak jako zkouší prolustrovat tvůj počítač nebo tvou aktivitu, jestli tam náhodou nemáš někde nějaký prostě záznam, co by jako vedlo k otevřením kryptoměn. Protože já, když dneska ukradnu kryptoměny, tak to je legální krádež. Jo? Takže a nemůžeš ty proti tomu nic dělat. No a to bylo to, když jsme si vlastně s kolegama řekli, pojďme to jako uchopit nějak jako víc organizovaně a opravdu, co ti lidi chtějí, to je, že chtějí pomoct s těma kryptoměnama, takže jsme vlastně udělali jak kdyby správu majetku, což je vlastně se to jmenuje Crypto Asset Management a de facto děláme správu vlastně peněz v kryptoměnách, to znamená

0: přijde investor, pošle nám peníze normálně na oficiální účet, podepíše se smlouva a my už zajistíme kompletně ten servis, co se týče jako vlastně té bezpečnosti a tady toho. Samozřejmě je to o tom, že musí věřit nám, třetí straně, ale když fakt v kryptoměnách jsem dlouho a vidím ty lidi, tak někdo má tendence se to naučit a vlastně koupit si hardwareovou peněženku a fakt jako být v tom dobrý a dávat si pozor, ale někdo bohužel jako na to nemá to vědomí nebo ambice být jako tak technologicky pokročilej, aby se jako zabýval tím, jak nejlíp a nejvíc bezpečně držet kryptoměny. A právě tady ti lidi si myslím, že vyžadují nějakou asistenci nebo pomoc. No. Takže vlastně děláme nějakým způsobem tady toto, kdy vlastně investujeme, když to řeknu, v decentralizovaných aplikacích, jako v DeFi, nějak ty prostředky a vlastně zhodnocujeme to klientům, jo, poskytování likvidity, pojišťovnictví, exekuce a tak, no.
1: A máte to nějakým způsobem jako terminovaný z pohledu času, nebo je to jako na neurčito, až ten klient to bude vyžadovat, tak mu to...
0: Jo, jo, vlastně máme doporučený investiční horizont 36 měsíců, s tím, že vlastně klient může klidně po 12 měsících vybrat, jo, aby tam vlastně se jako vůbec jako propsala nějak ta... jako ten čas a ty aplikace mohly doručit ten zisk nějaký a vlastně po tady to může klient jako v klidu vystoupit po tom jednom roce. No. A záleží, jestli jako bude chtít pokračovat, vybrat část prostředků nebo třeba zdvojnásobit vklad a podobně. No. A paradoxně vlastně my fungujeme teď od prosince 2020 a teď v únoru 2021 jsme začali jako oficiálně nabírat klienty a de facto za asi 2 týdny jsme splnili jako půlroční cíl, jo, takže to spíš musíme jako trošku regulovat, říkáme, hele, jako v klidu opatrně, je to extrémně rizikový, tady byste měli mít fakt maximálně 5 až 10% svého kapitálu, jo, protože pořád se tam může stát hodně špatné věci, kterými jako nedokážeme ovlivnit a přistupujte se tomu jako s respektem, takže se to snažíme fakt regulovat, ale ten zájem jako z toho trhu jako je neskutečný. Ale v zásadě ono to fakt jako, když člověk dá všechny ty nebezpečí pryč, tak je jasný, že, jako, že třeba Wall Street nebo jako finance jako takový se tam přesunou, protože to odemyká zcela jiný nový možnosti využití peněz, které prostě tradiční finance nikdy nemůžou jako doručit. Jo. A pak si myslím, že taková ta vzdálená budoucnost je, že bude synergie fakt tradičních financí a decentralizovaných financí, jak opravdu to bude jako proudit. No.
1: Hodně se o tom teďka mluví v poslední době o nákupu vlastně firem, že investovat už do Bitcoinu nebo do alternativních kryptoměn.
0: Jo, jo.
1: Tak myslíš, že tohle je právě ta budoucnost, o čem jsi teďka mluvil, že firmy začnou část kapitálu přesouvat tímto směrem?
0: Hmm. No rozhodně si myslím, nevím, jestli to je budoucnost, ale rozhodně Musk, jak nakoupil vlastně Bitcoiny, tak udělal podle mě jako velký jako otazník všem firmám na S&P 500, vlastně S&P 500 soubor 500 největších amerických firm v Americe, tak udělal otazník, tyho, jestli by to taky neměl udělat. Jo. A najednou vlastně ty firmy, protože v zásadě, když jako se začneš zajímat o peníze jako takový, tak podle mě ten systém je nastavený jako strašně špatně. Jo. Všichni věříme, že když já ti dám dneska tisícovku, že ta tisícovka má hodnotu, jo, protože je minimálně podložená zlatem a tak de facto funguje i americký dolar a podobně. No a teď si představ jako odvrácenou budoucnost jako nebo realitu, že vlastně budeme žít ve světě, kde všechny peníze jsou 100% podloženy zlatem a najednou ty bys přišel a řekl, hele, tak pojďme si udělat dalších 50 let jako fakt skvělých, jako zažijeme pořádnou jízdu a začneme, jako budeme ty peníze, nemusíme mít vůbec podložený a budeme je tisknout, jo. Takže bys to ze 100% jako podložený jako nějakou hodnotou zlatem, to dáme třeba na 2% a prostě budeme to brutálně tisknout a ona to schvělá pak ta další generace by tě ukřižovali, jo, jako v takové realitě, jako nikdo by to nepovolil. Akorát tím, že jsme se jako narodili do tady toho světa a každý to jako bere jako normál, tak nikdo se až o to nějak nezajímá, jako proč to tak je. Ono to samozřejmě má své ekonomické důvody, říká se tomu elastická ekonomika nebo nějak tak přesně, ale jako z logického selského rozumu tohle není udržitelný. Jo, třeba příklad, za minulý rok se vytisklo 35% všech jako dolarů na světě. To je jako neuvěřitelně špatná věc. Máme koronu, měli bychom zažívat jako na akciových trzích jako ty největší propady. Jo, akciový trhy jsou jako nejvíc jako v historii high a je to proto, že jenom vlastně ty státy pouští neuvěřitelné množství peněz do toho oběhu a ty ceny prostě jako musí růst. Jo. Protože ta distribuce těch peněz trvá nějakou dobu a první, kdo je dostane, tak jsou ty největší firmy. Proto vlastně ty akcie rostou. No a tohle je jako takový fakt jako na zamyšlení a ty kryptoměny vlastně něco jako nabídlí řešení, protože Bitcoin vznikl jako ve finanční krizi 2008, byl publikovaný 2.9, kdy vlastně Satoshi Nakamoto, což nikdo neví dneska, kdo to je, jestli to je jednotlivec, skupina, tak prostě publikoval kód a de facto dal trošku takové řešení, že já si můžu vybrat, jako kde chci být, jestli chci být v tom oficiálním systému, který tady funguje, anebo jestli chci vystoupit a být jako někde jinde, kde jsou fakt jako pravidla vytesané do skály a nikdo je nikdy nemůže změnit. No.
1: Já se, ano, máš pravdu, je to vlastně ta decentralizovaná ekonomika, ale jak jsi zmiňoval to tištění peněz, tak já mám maličko právě o to obavu, protože ono se to teďka hodně děje, tím vlastně umocňuje to ta koronavirová krize a k té inflaci musí zákonitě dojít, dřív nebo později, takže pravda, že pak vlastně ty běžné zůstatky, co třeba lidi mají na běžným účtu, na různých spořádcích a tak, kde jsou jako minimální zhodnocení, tak vlastně to začne tak, že ta běžná vrstva populace vlastně začne chudnout.
0: Tím tak vlastně to je jasný, no, jako teď to platíme jako my obyčejní lidi, co chodíme do práce. A v zásadě, když se vlastně podíváme do historie, tak když si třeba, ty bys byl král, měl své království a chtěl ovládat jako určitou společnost, tak samozřejmě bys mohl vyslat vojáky do ulic, kteří by tam dodržovali prostě pořádek a říkali lidem, co mají dělat, ale vlastně nejvíc z historie ověřený to vždycky bylo přes peníze. Jo, když si měl jako kontrolu jako prostě nad královstvím, jako nad tou pokladnou a ty si rozhodoval vlastně, kolik těch peněz bude v oběhu, jestli málo nebo hodně, tak de facto si mohl rozhodovat, kdo bude bohatý nebo kdo chudej, nebo jestli potřebuješ, aby lidi víc pracovali nebo míň pracovali. Jo, takže dneska, co se děje, tak mocnosti prostě, nebo ty vlády jsou jako u té moci a jako nechceš si to prostě nechat spadnout na hlavu, nebo ani nemůžeš dneska udělat jako nějaký jako radikální rozhodnutí. Jo, takže je to taková jako velmi komplikovaná situace a hodně dostávám i otázku, jako jestli kryptoměny budou fungovat. A já vždycky na to, jako to právě Pavel mi dal takový dobrou myšlenku, že teď vlastně jsou u moci jako nějaká generace, ale jako vlastně jako za 20-30 let jako tam bude naše generace u té moci, co bude rozhodovat třeba, jak budou vypadat finance, nebo jako čím budou a nebudou podloženy peníze. Takže já věřím jako v nějaký obecný dobro a selský rozum a že se tady toto nějak narovná, protože v zásadě, když budeš chodit jako svůj život do práce a prostě vyděláš nějaký peníze nebo a budeš to chtít odkázat svým dětem, tak logicky chceš, aby se ta hodnota jako propisovala v čase a ty děti z toho měly jako stejnou nákupní sílu jako ty dnes, že? Což jako dneska jako uložit si peníze a nechat to pro své děti, tak to je game over, že?
1: Je to určitě těžší a těžší, to máš pravdu. A my jsme se vlastně bavili teda hodně o Bitcoinu, ale pak jsme nakousli i třeba Ethereum, což je vlastně jedna z těch alternativních kryptoměn. A ty kryptoměny alternativní, říká se vlastně nějaké altcoiny.
0: Altcoiny.
1: Tak jsou dost často spojeny s nějakými jako projekty, vlastně, které za nimi stojí, no, nějaký jako fundament. A dokázal bys třeba odhadnout, v jakých mantinelech se nejčastěji tyhle ty projekty pohybují, jaký to má zaměření, jestli to je digitální svět? Nebo...
0: Ono strašně jako de facto, když bylo 2017 a byl tady první jako boom krypta, jako fakt veřejnější, tak vlastně to vypadalo, že blockchain jako vyřeší úplně všechno, hladomor prostě, jo, a fakt, jako, že nás to spasí. Samozřejmě pak to ochladlo a i dost jako se řešilo, jako co fakt bude fungovat. A vlastně jsou tady aplikace, že si třeba můžeš založit jako decentralizovanou firmu. To znamená, že ty si můžeš založit firmu třeba s Číňanem, Rusem a Američanem. Nemusíte mezi sebou nic podepisovat, protože všechno vlastně podepíšete v rámci smart kontraktu na tom blockchainu v Ethereum a všechny vaše, kdyby pravidla nebo i jako mantinely, co kdo může a nemůže, jsou definovány programovacím kódem a nemůžete se podvíst. Jo. Takže ty si třeba tak můžeš založit jako svou decentralizovanou firmu. Nebo naopak máš decentralizovaný reklamní systémy. Dneska vlastně Google ovládá vlastně jako naprosto jako kompletní reklamní systém s Facebookem a byla tady myšlenka jako pojďme udělat decentralizovaný reklamní systém, kde se jako ten trh trošku narovná a bude to jako spravedlivý. No ale jako jasně ten trh ukázal, že kryptoměny jako budou jenom k jednomu účelu a to jsou peníze, jo, že tam budou fakt fungovat jenom ty decentralizované aplikace jako na peníze, to znamená DeFi a prostě fakt práce s penězi, to znamená poskytování likvidity, půjčky a tady ty věci vlastně, které jako ti fakt primárně umožňují jenom kryptoměny. Možná to budoucnu bude jinak, že třeba v kryptu fakt najdeš nějakou apku, kterou bys normálně nepoužil, jako mimo peníze, ale dneska ten trh jako jasně ukazuje, že krypto jako rovná se peníze, no, práce s peníze.
1: A ještě, jestli bys mohl přiblížit trošku, protože přece jenom věřím, že většina lidí úplně nemá tak dobrý to know-how, tak co se týká těch smart kontraktů, jestli bys mohl trošku přiblížit.
0: Smart kontrakt, jenom jak jsem vlastně říkal, že Bitcoin umí poslat transakci z bodu A do bodu B, tak je to vlastně, že to řeknu, nějaká funkce. A smart kontrakt je to, že vlastně já můžu třeba naprogramovat, že když ti půjčím $5,000, tak prostě já ti dneska půjčím a ty mi za to budeš dávat úrok 10% ročně a mně se to bude real time načítat prostě někde v nějaké platformě. Takže to je smart contract, že já fakt jako programovacím kódem nakóduju, ahoj, já jsem ti půjčil prostě tyto peníze za tento úrok a mně se to načítá a když mi to nesplatíš, tak třeba se něco stane, nějaká akce, že mi dáš třeba nějaké kryptoměny do zástavy, že mi dáš třeba do zástavy, nevím, půlku Ethera nebo půlku Bitcoinu, jo, a když prostě nebudeš dodržovat svoje podmínky, tak mně se uvolní jako ta zástava a já budu mít jako, nebudu mít kompletně všechno, ale budu mít aspoň něco, ale ty zase budeš ponížený o svou jistinu, takže takhle se jako de facto to tam děje a smart contract je fakt jenom programovací kód, no, jsou to jako jednoduchý funkcionality nebo podmínky, které fungují v kryptoměnách jako v programovacím kódu.
1: Mm-hmm. Takže je to v podstatě něco, co v dnešním světě využívá i bankovní systém, jo, a sektor, akorát je to přenesený, jak ty jsi říkal, do toho kódu a vlastně celé to do onlineu a nemusí se s někým potkat a tak dále, všechno se dá uzavřít vlastně i na dálku.
0: Jo, a hlavně teda ještě to nemůže nikdo vypnout, jo, kdyby jsi chtěl jako vypnout třeba blockchain Ethereum, tak bys fakt musel vypnout internet nebo všechny minery jako těžaře prostě Ethereum. Takže to je super, že ty, když něco publikuješ, tak fakt jako nemůže přijít třeba nějaká autorita nebo někdo a říct, ale tohle se mi nelíbí, tohle vypni. Jo, to tam nelze, protože ta síť je neustále online celá.
1: Já jsem četl tvůj článek z prosince 2017. Aha. A teďka, kdy jsi vlastně popisoval důležitost kritického myšlení v rámci kryptoměn, tak platí to i dneska?
0: Neuvěřitelně. Jako teď vlastně Ethereum zažívalo třeba, nebo i Bitcoin vlastně zažívají ty největší highs, jako vlastně mají ty nejvyšší ceny v historii a lidi jsou tak optimističtí, že by chtěli neustále nakupovat a každý má jako ty růžové brýle, že to prostě vlastně do nebe, jo. A teď já říkám jako všem, kdo mi volají, jestli mají nakupovat, říkám, ty jo, rozhodně nenakupuj prostě teď jako, když nakoupíš, tak je jasný, že bude nějaká tvrdá korekce, jo, dolů. Což ale zase nemusí být pravda, protože nikdo neví, co se stane a teď je úplně jiná situace než ve 2017, jo, jsme v krizi, jsme v koroně a za mě krize rovná se vždycky jako velký přerozdělování bohatství. Jo, takže když to řekl, že krypto je taková divoká karta jako v této krizi, dohodu měl krypto, tak prostě se svezl na jako dobrým trendu, ale nikdo teď jako, já bych řekl, že jsme teď v době extrému a nikdo prostě neví, jestli to fakt půjde šíleně nahoru, že třeba Bitcoin půjde na $150,000 anebo jestli půjdeme zpátky na $10,000, no. Takže spíš bych doporučoval jako se držet dál a sledovat vývoj, no.
1: Já když jsem se koukal na nějaký ty modely, vlastně, který se snaží predikovat to, kam by mohl až dosáhnout, tak co se týká toho bull marketu, tak mi přišlo, že jsme tak někde v půlce, možná za půlkou, čili...
0: Je to otázka. Když si zadáš jako na YouTube nebo prostě nějaký analýzy, tak vždycky najdeš ty nejvíc jako pozitivní jako analýzy a ty nejvíc negativní. Jo, pak je spíš na tobě, co jsi ty jako schopný investor jako sníst, když tam třeba dneska dáš nějaké své peníze, jestli jsi v pohodě s tím, že když Bitcoin půjde z $50,000 na 10, jestli budeš mít klidný spaní. Jestli ano, tak to udělej, protože na 10 třeba můžeš ještě přistoupit a nařídit svoji pozici, ale jestli tam prostě dáš úplně všechno a tvoje rodina najednou nebude mít na 10 tisíci, kde bydlet, tak prostě to určitě nedělej. A bohužel jako lidi si do toho dávají různě takové jako očekávání a cíle, ale jako na tom trhu jako poznáš, kdo jsi, jo. Když to jde nahoru, tak vlastně objevíš to nejlepší svoje já, jako protože se ti nejvíc daří prostě všechno tady toto, ale naopak, když to jde dolů, tak objevíš to svoje nejhorší já a tam jako lidi prostě neumí moc jako se sebou samým pracovat, se svými emocema, no. Že jako fakt cítíš extrémní chamtivost, když to jde dolů a ty přicházíš o svoje těžce vydělané peníze. Málo kdo se na to umí dívat, no. Jako vždycky říkám, když chce jako někdo být fakt dobrý v kryptu, tak musíš úplně ztratit jako vztah k penězům, jako žádnej, nic.
1: Určitě, a samozřejmě důležité je říct, že člověk by tam měl dát jenom tu část peněz, který určitě, si může dovolit vlastně ztratit, do který může si dovolit přijít, protože je to velká spekulace pořád.
0: Obrovská, jo, nikdo pořád neví, jako co se může stát, je to nová technologie, experimentální, já jsem ní nadšený a fakt si myslím, jako, že už se asi nemůže nic moc pokazit, nebo historie už i ukázala, že se něco pokazilo, tak jako jak se to asi řeší, ale pořád jako je to fakt extrémně spekulativní a maximálně 50%, no, ze svého kapitálu.
1: A jak se díváš třeba na společnost, můžeme to klidně teďka vztáhnout v České republice, tak samozřejmě slovo Bitcoin a tak dále, asi tuším, že většina populace už tuší, že jde o nějakou kryptoměnu, už se to objevuje docela často i na novinkách, tím spíš, když většinou Bitcoin překoná třeba nějaké to all time high, vlastně tu nejvyšší hodnotu, tak jak si myslíš, že informovaná jako veřejnost, takhle kdybychom vyšli prostě ven tady ze studia, zastavili 20 lidí, tak...
0: podle mě to veřejnost má neuvěřitelně těžký, jo, protože vlastně média ti prezentují vždycky jenom ty nejvyšší propady, a nebo naopak ty nejvyšší růsty. A já, když budu jako fakt ten obyčejný člověk, co sleduje jako nějaký spektrum zpráv, tak já pak vlastně vůbec nevím, co si mám o tom Bitcoinu myslet. Jo. A ve výsledku to je asi tak, jakože je to nějaký hodně spekulativní, je to skoro kasino a někdo s tím třeba nakupuje drogy. Jo. To si myslím, že je takový jako povědomý o kryptoměnách jako v Česku. A bude ještě jako hodně dlouho trvat, než se to nějakým způsobem standardizuje a ta společnost bude jako fakt edukovaná. Třeba skvělou službu dělají vlastně Bitcoinový kanál, vlastně Kuba Vejmola nebo vlastně Kryptovláďa, jo, kde vlastně jako fakt dělají kvalitní osvětu kryptoměnám jako takovým a lidi jako konečně díky ním začínají fakt chápat, co je Bitcoin nebo Ethereum.
1: Mm-hmm. No musím říct, že Jakub, nevím, jestli to víš, on vlastně bydlí tady nedaleko.
0: No v Prostěvě, no, no. Jo, jasně.
1: Takže už jsem s ním taky byl ve spojení, možná jak se situace udobří, tak možná taky usedne tady na tvoje místo naproti mě. Máš pravdu, že on dělá super práci, myslím, že teďka byl oceněný i v rámci Forbesu, z nejlepších kanálů vlastně v České republice, co se týká tady toho témata. A je super, že máme i vlastně v našem jazyce, v nevelkém národě, nějaký kanály, který nám to vlastně dokážou takhle vysvětlit lidsky, aby to člověk dokázal pochopit.
0: Přesně, no.
1: Ale já třeba osobně si myslím, a vlastně i co se týká, to nemusí být jenom kryptoměny, ale i třeba cenné papíry a tak dále, tak nejlepší bývá naskočit do toho, čili koupit si třeba, já nevím, za stovku nebo za tisícovku něco a člověk se začne pak o to víc zajímat, začne to sledovat, jak se to hýbe, jak jsou zhruba ty cykly, zhánět si o tom ty informace a pak je teprve po nějaké době třeba připravený hospodařit tam s nějakým větším jako objemem třeba financí nebo tak.
0: Přesně tak, jako ten test, jako nebo ty první transakce, to bych doporučoval fakt jako dělat testovací, že já si pamatuju, že jsem nakupoval svoje první Ethereum, to stalo někdy $6, dneska Ethereum stojí $2000, že? Tak jsem to jako fakt byl k tomu úplně laxní, ještě jsem přišel nějak z hospody a fakt jsem říkal, tyjo, to je nějaká peníženka, tak jako co to je, že? Tak jsem jako klikl na nějaký tlačítka. Blbě jsem si to zapsal, nakoupil jsem tyho, nevím, za nějaký asi 5000 korun, prostě 20 Ether, jo, a prostě už se k tomu nikdy nedostanu, no. A 20 Ether, tyho, já nevím, kolik to může být dneska. 1,5 milionu? Nevím, no. Takže to je taky jako dobrý školní, no.
1: A samozřejmě je tam takový to, že člověk vždycky, když se ohlídne zpátky, tak si říká, jo, kdybych to držel díl.
0: On je každý generál, ale vlastně jako je vždycky dobrý, třeba když jako to fakt roste, tak klidně prodat, uklidit něco, jo, prostě já taky jsem takový, že když to roste, tak já radši prodám úplně všechno, prostě být úplně v klidu, než prostě tady jako být nějaký jako na krev hodler, protože je to pak jako až moc náboženství, jo, ale je nutné si vlastně na tom trhu vybrat, doj si. Jestli jsi prostě fanatik a chceš tady budovat náboženství, tyjo, drž to až na krev, v pohodě. Ale jestli jsi investor, tak podle mě jako logicky realizovat zisk a prostě ty peníze jako uklidit, no.
1: Hmm. Je pravda, že takový jsou strategie, že postupně si třeba vybírat vždycky na nějakých úrovních a vybrat si část toho zisku.
0: Tak, tak, no.
1: Až se třeba člověk může dostat do toho, že ten zisk si vytáhne zpátky a zbyde mu tam už jenom to, co vlastně se mu vydělalo a tak už pak se vlastně veze zadarmo, dá se říct.
0: Takže. Přesně tak, no.
1: No a ty mohl bys třeba prozradit vlastně takhle divákům, posluchačům, jaký máš třeba portfolio těch kryptoměn, nebo čemu ty věříš?
0: Jo, jako já jsem docela jako v tom high-endu jako toho DeFi, to znamená jako, že prostě tam bych to nikomu nedoporučoval být, jo, to prostě fakt musíš mít jako neustále peněženku při sobě a je teď prostě, že jako mám peněženku, kdyby se něco stalo, prostě, sice jsem naštěstí jsem na airplane modu, ale prostě musíš být ready jako hned jedna, když ti přijdou alerty nebo něco a to jsou jako nový technologický coiny, který jako řešil třeba velmi zajímavou věc v rámci toho DeFi, ale jako mají vlastně nevýhodu tu, že jsou vlastně strašně volatilní, to znamená, že fakt jako strašně rostou, ale jako de facto kupuješ jako takový nový startup a když ti to vyjde, tak prostě jsi schopný realizovat hodně zajímavý zisk, takže moje portfolio je takový, že mám jako z nějakého procenta prostě tady ty hodně agresivní coiny, které vlastně já, jako, nebo i mě nejvíc baví, protože musíš být úplně v té komunitě, jo, píšeš si s vývojářem a fakt jako na Discordu, řešíš s nima ty věci, když máš nějakou nejasnost jako z whitepaperu, whitepaper je technický projekt jako toho, té kryptoměny, jako co se jak řeší, tak tam do nich můžeš přímo začít vadit a jako řešit si ty otázky, co ti není jasný, takže to mě třeba nejvíc baví, tam mám jako fakt nějakou část portfolia a pak mám jako samozřejmě držím jako nebo akumuluji dlouhodobě Ethera, jo, protože to si myslím, že jednou předroste Bitcoin. Samozřejmě tohle není investiční doporučení, jo, ale myslím si, že jako je nevyhnutelný, aby jako Ethereum jednou předrostl Bitcoin a pak tam mám jako nějaký, když to řeknu, DeFi coiny, které jsou jako už takový hodně ověřený, to znamená Synthetics, jo, obchodování syntetických aktiv jako v Ethereum, to znamená můžeš nakupovat akcie, komodity a tady ty věci jako jenom ze své kryptoadresy, jo, nebo naopak AV, prostě půjčování, prostě lendování a tak, no. Ale jinak bohužel jako nějak svoje portfolio, nechci to specifikovat, protože ono se to dost hýbe prostě v základě trhu, ale třeba co bych doporučil, to právě dělám s Cryptovizem, tak hodně zajímavé je právě poskytování likvidity, kdy vlastně třeba, jestli si vemeš, když je standardní burza a třeba ty si nakoupíš, já nevím, nějaký akcie nebo nějaký komodity, tak tam musí být většinou protistrana. Ale jako každá burza má nasmluvaný jako nějaký partnery, který jako poskytují likviditu, aby jako vždycky zaručili, že tam bude ta protistrana. A tohle je jako fakt nasmluvaný a nemůže to dělat vlastně jako třeba já nebo ty, jako, že bychom si řekli, budeme poskytovat oficiální likviditu. No a v tom kryptu je skvělý, že ty vlastně se můžeš klidně jako postavit jako na stranu, když to řeknu tady těch poskytovatelů likvidity a de facto podporuješ třeba lidi, kteří jako si směňují Ethereum a nevím, nějaký třeba Ethereum a Bitcoin mezi sebou a dáváš jim vlastně jako to palivo, aby ty převody byly jako co nejrychlejší a za to dostáváš jako docela krásný úrok, třeba nevím, 30 až 60% ročně a zároveň pořád držíš to svoje krypto, což je super, no. To jsou taky jako úplně věci, co všechno mění a jako trvá i hodně dlouho, než člověk to pochopí, no.
1: Mě právě napadlo samozřejmě to zhodnocení, protože ono kolikrát to může jít i třeba do stovek, že nebo i tisíc jako procent kolikrát, jo. Ale stejně tak to rychle může jít i dolů. Mm. Takže skutečně ta volatilita je tam docela vysoká. A co se třeba podařilo trefit tobě? Nejlepší jako nějaký?
0: To byly jízdy. A asi jako nejvíc zajímavé, jako, nebo jeden z takových zajímavých jako věcí byla, když jsme právě s Pavlem přece chtěli nakupovali pozemky, tak jsme jako fakt na začátku nakoupili třeba 6-7 jako VR pozemku, úplně jako za nic a my jsme to vychytali na začátku de facto, že jsme to koupili jako v Genesis bloku, kde se ty pozemky vydali a jako pak, když jsme už jako cítili, že ten trh je na vrcholu prostě nebo že už jako už to je moc, jako tohle nebude trvat věčně, tak jsme to jako prodali jako fakt jako v řádek jako jednotek tisíců zhodnocení, no. Jo a pak máš jako situace, kdy prostě co se mi podařilo, to si pamatuju, to byla taková, jsem prostě hodně pracoval ten den, protože jsem měl spoustu úkolů, pak bylo 10 hodin večer a já jsem se jen tak podíval jako na Discord. Discord je vlastně sociální síť, jako, kterou hodně využívají kryptoměny a tam jako borci řešili zrovna, že se vydala nějaká nová kryptoměna. Jo, že se na mě někde publikoval kód a oni tam úplně jako začali řešit, tyjo, jako, co to je, teď to je úplně šílenství a pak tam jako začali psát, že to založil vlastně André Kronie, vlastně zakladatel Arm Finance, tak tam úplně začali jako říkat, oh my god, André is freaking maniac, jako, tyjo, co to je, že, tak jsem se jako rozhodl, že nepůjdu spát tu noc a otevřel jsem si víno, jsem to fakt prostudoval a byl to strašně zajímavý produkt, de facto první agregátor jako různých DeFi aplikací jako na Ethereum, to znamená, když máš třeba 5-6 jako aplikací, které ti třeba nabízí nějaký úrok, tak to Earn Finance, ten projekt, jako to agreguje, taková heuréka prostě a de facto ti dává ten průměrný nejlepší úrok. No a to prostě on to vydal, nedával nikde žádný marketing, nic a jediný, jak se s tím coinu mohl dostat, je, že prostě buď koupíš hned z jedničky, anebo naopak, že budeš farmit. Farmaření znamená to, že třeba poskytneš někde kapitál, třeba 10 000 dolarů, on se ti začne úročit a ty za odměnu dostáváš coiny toho projektu. No a tu noc jsem to prostě nakoupil třeba na 800 dolarech a jo, třeba za měsíc to bylo na 35 tisících dolarech, no. Jo, takže tam jako seš úplně v extrémech, jako jak to umí jít nahoru, tak samozřejmě pak to umí jít dolů a tam málo kdo třeba pak jako dokáže zachovat klidnou hlavu. Představ si, že bys dal třeba někam 10 tisíc dolarů na 800 dolarech a pak bys to jako měl sledovat až nahoru na těch 30 tisíc dolarů. Jo, málo kdo třeba jako dokáže něco takového jako psychicky vůbec uníst, aby se z toho nezbláznil nebo komu nějak nepřeplo. Takže i proto je pak těžké jako v kryptoměnách nějak dlouhodobě fungovat, protože ta hranice mezi gamblingem a investováním je strašně tenká a lidi do toho jako umí hodně lehce spadnout a myslím si, že dneska je spoustu jako závisláků na kryptoměnách, co si říkají, že jsou investoři, ale jsou gambleři.
1: No je pravda, že ne vždycky jsou ty příběhy takhle vlastně šťastný, že se podaří třeba trefit nějaké pěkné zhodnocení nebo nějaký zajímavý projekt.
0: Ale ještě jenom jako, abych nebyl jenom pozitivní, že se tady jenom daří, jako třeba mě, jako zažil jsem pár hodně tvrdých heků. Já naštěstí jsem tam měl štěstí, třeba teď 26. prosince jsem prostě jen tak seděl, bylo 11.30, jo, a najednou prostě cena spadla o 20%, jako v kryptoměnách normální věc, že. A podíval jsem se na tu sociální síť, jako co se děje, no a najednou jako borci tam začali řešit ty transakce, protože vlastně každá transakce v kryptoměnách je veřejná, já si můžu podívat na jakoukoliv transakci, kdo ji udělal, akorát, že tam nikdo není svým jménem, ale jako kódem programovacím, nebo adresou. No a najednou tam jako v těch transakcích bylo něco strašně divného a de facto hacker objevil jako chybu nebo exploit v tom, že zásoba těch coinů byla 70 tisíc a on tam objevil bug, že prostě během pár sekund dokázal vytvořit prostě 40 kvadrilionů té kryptoměny, takže prostě on to udělal a najednou prostě si to nachystal na všechny burzy, které jako obchodovali ten coin a prostě začal to ve velkým dumpovat, že? A já jsem měl jako fakt štěstí, že jsem zrovna seděl jako u toho hacku a jako fakt to jde, se na to díváš, ty tam prostě máš všechny své prostě vize, cíle, jako kde to chceš prodávat najednou, prostě všechno jinak a musíš jako udělat to jako rozhodnutí hned teď prostě jako jdu ven, jo. A teď ty jen tak to zapojíš, dáš tam tu peníženku a ty jenom sleduješ jako prostě, jak to jde tak dolů a prostě vystupuješ do plné paniky, no. Takže i jako tohle se tam děje, jako když obchoduješ třeba nějaký takový jako víc nový coiny, které jsou experimentální, řeší ho strašně zajímavou věc, ale je to vykoupený tím, že je to nový a ještě vlastně neví, není to ověřený trhem. Jo, můžeš pak určitě nakupovat ověřené věci, když řeknu, to nejvíc bezpečný a ověřený je prostě Bitcoin. Je to nejvíc dlouhou dobu online a nejde to hacknout. To už je prostě prokazatelný, že to nejde hacknout. Jo, pak třeba Ethereum, který taky je strašně dlouho online, zažil jeden velký hack. Jo, ale ten se jako vyřešil, prostě udělal se rollback a jede se dál a všechno funguje tak, jak má a už je to velmi dlouho ověřený časem. No a teď vlastně ty hacky se dělo vlastně na těch menších coinech, který třeba tady doručil zajímavý funkcionality z peněz, jako jo, různý třeba pojišťovnictví a podobně, akorát to není oskoušený a ty, když jako investor do toho jdeš, tak sice hraješ na to, že můžeš mít jako exponenciální zisk, ale platí za to jako i velkým rizikem, no. Takže to je něco, co mě třeba jako baví, jako ne, vůbec to nedělám pro peníze, mě spíš baví to jako být u těch nových věcí a řešit to jako v těch komunitách, co vlastně to DeFi na konci bude dělat, no.
1: A ty jsi zmínil, že vlastně důležitou komoditou jsou i ty informace, tak kam ty si pro ně chodíš? Už jsi zmínil teda Reddit.
0: Jako ty jo, de facto bych řekl, že když jako dneska funguješ v kryptoměnách, tak jenom obchoduješ s informacema. Jo, vlastně ta informace je úplně to alfa omega. No a díky internetu je vlastně všechno jinak, protože dneska ty informace jsou strašně dostupný a veřejný. Blbý je, že dneska bys rozuměl kryptoměnám nebo DeFi, tak jako to prostě jako nedáš. Jo. To je tak rychlej vývoj, že dneska, kdybych jako udělal souhrn všech vlastností, to, jak fungují kryptoměny a DeFi, tak vlastně zítra už je pozdě a všechno jinak. Takže vlastně jako dostat se na takový ten high-end, toho je neuvěřitelně těžký a vlastně se jako to třeba není v kryptu deal, řekl bych plus 3 roky a nevěnuje se tomu každý den několik hodin denně, tak jako to nedá. Já mám tu výhodu, že prostě nebo i s Pavlem, jako co se fakt tomu věnujeme, tak že to je pro nás zábava, jo. Nevím, já jsem byl menší, tak mě bavili hrát hry, prostě jsem hrál nějaký vovko a tady ty věci, prostě jo, řešíš levely, dobrý, uděláš si nějaký zbraně, seš dobrý, ale prostě pak ti to jako přestane bavit. No a v tom kryptu mě to baví, že to je taková hra, prostě taková strategie, jo, ty tam máš prostě nějakou tu svoji pozici, budeš tam prostě, jo, ten svůj kapitál nebo něco takového a funguješ dál. No a kam chodím pro ty informace, tak fakt jenom konzumuju Twitter, Reddit a vlastně Discord, jo, to jsou vlastně jako takový tři moje hlavní věci a to nejlepší je to, že já se těch vývojářů nebo té komunity můžu napřímo cokoliv zeptat. Takže třeba když ti začne zajímat nějaká nová kryptoměna a fakt si myslíš, že je dobrá, tak ty fakt můžeš jít na ten Discord a položit vývojářům úplně hloupé otázky a oni ti jasně odpoví. A čím víc jako tady těch blbých otázek položíš, tak i v sobě jako vyřešíš, jestli to má smysl nebo ne. No.
1: Jasně, musím s tebou souhlasit, co se týká množství těch informací a vůbec rychlosti té technologie, jak se to posouvá, tak člověk fakt musí každý den to sledovat, nejde to tak, že by se koukl na 2 hoďky každou neděli, že jo, to by mu ten lag utekl hrozně rychle a skutečně vůbec to, aby člověk nakoukl pod tu pokličku, je to jako chvilku to trvá, než vlastně tak pochopí celý tady to, protože to je něco novýho vlastně. Celá tady ta naše generace, když pomineme ty, kteří naskočili skutečně až na začátku, tak se teprve s tím seznamují a asi teprve v budoucnu předpokládám, že to budeme využívat. to využívat nějak víc. A já bych se tě ještě na závěr zeptal, můžeme si trošku zahrát na ty věžce ohledně té ceny, tak kde si myslíš, že se Bitcoin, teda budeme se bavit o Bitcoinu, letos v roce 2021, kam se dostane?
0: No podle mě půjdeme třeba na jako přes 100 000 určitě, no. Jako dolarů, Bitcoin. Ale tam je hlavně nutné to si uvědomit, že jako ta cena těch kryptoměn bude neomezená, pokud se neomezení budou tisknout peníze. Jo, jako já si myslím, že hlavní vinu na to, že kryptoměny tak rostly minulý rok, bylo to, že se vytisklo tolik peněz. A teď vlastně, jak Biden oznámil další stimuly, EU taky vlastně oznámila stimuly, tak já si myslím, že jako tady ty trhy budou jako úplně exponenciálně nahoru. Jo, takže já bych řekl, že cena Bitcoinu nebo kryptoměn fakt může být jenom taková, jako kolik bude peněz v oběhu, no.
1: Souhlasím, no. Koukal jsem na ty modely, vypadá to teďka možná zajímavě, ale skutečně pro ty, kteří to třeba nesledují dlouhodobě, tak opravdu funguje to v cyklech a po velkém růstu pak zase následuje většinou velký pád, takže opatrně s financemi. A
0: správný obchodník jako prostě má dělat to, že prodává prostě v tom největším optimismu, bych definoval teď, je největší optimismus a nakupuju v té největší panice. Jo, takže prostě jak novinky, tak je dobrý indikátor, jak novinky píšou, že bublina splaskla, tak prostě to nakupuju většinou.
1: A nebo ještě musíme říct taky dobrá strategie vlastně nakupovat třeba průběžně, každý měsíc nějakou prostě částku, nevím, třeba 500 korun a vlastně člověk neřeší tu cenu, ono se to pak pěkně...
0: Třeba paradoxně vlastně v Šantovce máme i vlastně bitcoinový automat, no.
1: Je už teďka i v Šantovce?
0: Ten už dlouho, no.
1: Je to dlouho? Jo. To je pravda, že já tam moc nechodím, no. Takže...
0: Sice tam jako je horší směna, ale jako je to super, vždycky jdu kolem, tak se podívám, kolik je cena a jdu dál, no.
1: A kde to je, no, že se tak zeptám?
0: Jo, tam je to vlastně v tom hlavním sále, vlastně tam byla ta lékárna, prostě tak, kdyby, jo, tam nějak, nevím teď přesně kde, no, jako, ale... Jako vím, že tam je, jestli ho teda nezbalili už. No, teď asi se moc nepoužívá.
1: No jasně. Jednak se nepoužívá, jednak vlastně to centrum je asi teďka nebylo moc přístupný vlastně veřejnosti, protože většina obchodů až na nějaký supermarkety, tak byla zavřená. Takže. Super. No dobrá, tak uvidíme, kam nás to donese. Já třeba tak, asi tak. Za půl roku můžeme napsat, jak jsme byli přesní nebo ne. A já bych ti chtěl moc poděkovat za to, že jsi přijal pozvání, že jsi byl naším dnešním hostem.
0: Super, taky díky moc za pozvání.
1: Budu ti samozřejmě držet palce, ať se ti daří, jednak v rámci virtuální techniky, reality, tak samozřejmě v rámci kryptoměn a tak dále, ať vám ty projekty šlapou. Jsem moc rád, že projekt, který má kořeny tady u nás v Olomouci na Hané, tak postupně dobývá Českou republiku, takže věřím, že třeba jsme vás představili zase i případně dalším nějakým divákům a posluchačům. No a já na závěr mám tady pro tebe ještě takový malý dárek, takovou malou pozornost, je to taky náš
0: super,
1: mini merch, takže abys měl nějakou památku na dnešní rozhovor. A to už je pro dnešek skutečně všechno, takže přátelé, loučíme se i s vámi, budeme se na vás těšit zase za týden s dalším rozhovorem, no a pokud nás ještě nesledujete, ať už na YouTube, Spotify nebo Apple podcastech, tak si nezapomeňte přihlásit odběr. Mějte se krásně, vidíme se zase za týden. Ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Další reklamní rozhovor začíná právě teď. Voláme na olomouckou Floru, kde se prakticky pořád něco děje. A tentokrát potěšíme všechny milovníky zajímavých rostlin, exotiky a přírody. Na telefonu Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Čím teď výstaviště aktuálně žije, co zajímavého se u vás právě děje?
2: Tak momentálně výstaviště Flora Olomouc připravuje výstavu kaktusová sukulentou, která se uskuteční od 24. do 28. června v sbírkových skleníkoch v Smetanových sadoch. A návštěvníci uvidia pestru prehliadku rastlín od členov klubu kaktusárov Olomouc, ale aj unikátne exempláre zo zbierok flóry, ktoré vlastne nie sú bežné verejnosti prístupné.
1: Komu je výstava určená? Má otázka zní, jestli si na své přijdou pouze zapálení pěstitelé a kaktusoví odborníci, anebo si kaktusy a sukulenty na flóre užijí i běžní návštěvníci, rodiny s dětmi.
2: Tak myslím, že určená úplně pre všetkých, nielen pre skúšených pestovateľov, ale aj pre začiatočníkov. To je vlastne tí členovia toho klubu kaktusárov sa podelia o svoje skúsenosti s nimi a takisto návštevníci si budú môcť sami zakúpiť tie kaktusy z produkcie klubu kaktusárov Olomouc a momentálne títo kaktusári slavia 70. výročí svojho založenia. Takisto v nabídke bude kniha venovaná rodu Astrophytum, tematické tričko s kaktusovým motivom a budú si môcť návštevníci kúpiť aj mexické pivo.
1: Děkujeme za to. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné se bude kupovat na místě. Plnopláci je v hodnotě 100 korun a studenti seniory v hodnotě 60 korun. Takže na místě, kdo přijde, si koupí vstupné a může jít na výstavu.
1: Děkujeme za pozvání. Přejeme, jak si výstavu kaktusů a sukulentů. Tento týden od středy do neděle užívají zkušení pěstitelé i ti, kteří si domů teprve vybírají svůj první kaktus. V našem vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor právě teď končí a my pokračujeme v dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Dnešní den.
1: Dobré ráno a jdeme na to. Berani, zamyslete se, co byste chtěli ve svém životě změnit. Víci, vy hlavně buďte sami sebou. Blíženci, udělejte si dnešek veselější a růžovější. Raci, napůl se do ničeho nehrňte. Lvi, vaše nápady mají rozhodně potenciál. Pany, když si máknete, tak dosáhnete vytouženého výsledku. Váhy, zákony vesmíru platí pro každého. Štíři, až do večera pojedete na plný plyn. Střelci, plánujte, ať už doma nebo na dovolené. Kozorozi, začněte preferovat zdravější stravu. Vodnáři, dobře víte, že sny se mohou stát skutečností. A co my ryby, nepřepínáme síly, protože stále platí, že méně je více.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.

0: Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: hitu. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace od nás rovnou k vám. Jsou tu zprávy. Sledujeme dopady havárie vodovodu, k níž došlo v Olomouci v noci z neděle na pondělí. Nejspíš kvůli současným vysokým teplotám prasklo potrubí u magistrátu na Hinajsově ulici, píše ČTK. Následovaly ještě další dvě havárky v okolí. V několika ulicích tu tak neteče pitná voda a zásobování je tu pomocí cisteren. Oprava potrvá až 2 dny.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Rozsudek v kauze FAU. Krajský soud v Olomouci zprostil obžaloby 13 lidí a firmy FAU a Verami v kauze údajného 250 milionového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalovaní vinu po celou dobu 4 roky trvajícího procesu popírali. Podle obžaloby firmy využívaly řetězové obchody, aby se vyhnuli placení daní. Soudce Eduard Ondrášek uvedl, že se daňový únik sice stal, ale nepodařilo se prokázat, že jej spáchali právě obžalovaní.
4: Vláda projednala novou úpravu, která výrazně omezí přístup k evidenci skutečných majitelů firem v Česku. Nově do ní budou moci nahlížet jen ti lidé, kteří ministerstvu spravedlnosti spolehlivě prokážou svůj oprávněný zájem.
2: Sport.
4: Česká tenistka Linda Nosková zažila v Berlíně naprosto snový turnaj. Pouhý jeden den po triumfu ve dvouhře dokázala ovládnout také 4 hru a slaví tak úžasný dvojitý úspěch. Po boku své ruské parťačky vybojovala vůbec první deblovou trofej ve své kariéře a potvrdila fantastickou formu.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme skoro jasno až polojasno, jen sem tam nám může na oblohu připlout těch mraků trochu více. Nejvyšší teploty hlásí předpověď na 26 až 30 stupních. Na horách bude o něco chladněji, 19 až 23. Pokud se budeme venku pohybovat mezi 11 až 15 hodinou, měli bychom se raději namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na 8, což znamená, že sluníčko bude mít opravdu sílu.
6: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omega Sport CZ.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky.
2: Víc energie.
1: Víc energie.

0: se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
7: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
8: Papaj.
7: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
8: Bella.
7: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Více na olympiaolomouc.cz.
9: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
12: Metro Retro.
13: Metropole.
12: Retro.
14: Right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Další reklamní rozhovor začíná právě teď. Voláme na olomouckou Floru, kde se prakticky pořád něco děje. A tentokrát potěšíme všechny milovníky zajímavých rostlin, exotiky a přírody. Na telefonu Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Čím teď výstaviště aktuálně žije, co zajímavého se u vás právě děje?
2: Tak momentálně výstaviště Flora Olomouc připravuje výstavu Kaktusová sukulentou, která se uskutoční od 24. do 28. června v sbírkových skleníkoch v smetanových sadoch. A návštěvníci uvidia pestru prehliadku rastlín od členov klubu Kaktusárov Olomouc, ale aj unikátne exempláre zo zbierok flóry, ktoré vlastne nie sú bežné verejnosti prístupné.
1: Komu je výstava určená? Má otázka zní, jestli si na své přijdou pouze zapálení pěstitelé a kaktusoví odborníci, anebo si kaktusy a sukulenty na flóře užijí i běžní návštěvníci, rodiny s dětmi.
2: Tak myslím, že je určená úplne pre všetkých, nielen pre skúšených pestovateľov, ale aj pre začiatočníkov. To je vlastne tí členovia toho klubu kaktusárov sa podelia o svoje skúsenosti s nimi a takisto návštevníci si budú môcť sami zakúpiť tie kaktusy z produkcie klubu kaktusárov Olomouc a momentálne títo kaktusári slavia 70. výročí svojho založenia. Takisto v nabídke bude kniha venovaná rodu Astrophytum, tematické tričko s kaktusovým motivom a budú si môcť návštevníci kúpiť aj mexické pivo.
1: Děkujeme za to. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné se bude kupovat na místě. Plnopláci je v hodnotě 100 korun a studenti seniory v hodnotě 60 korun. Takže na místě, kdo přijde, si koupí vstupné a může jít na výstavu.
1: Děkujeme za pozvání. Přejeme, jak si výstavu kaktusů a sukulentů. Tento týden od středy do neděle užívají zkušení pěstitelé i ti, kteří si domů teprve vybírají svůj první kaktus. V našem vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor právě teď končí a my pokračujeme v dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

miluješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Je úterý 23. června. Začneme na Olomoucku a to připomenutím, že v Uničově včera začala velká obnova autobusového nádraží. Pokud tu jdete na autobus, určitě využijte náhradní zastávky na ulici Jiřího z Poděbrad. Jsou blízko těch původních.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jedinečná výstava v Olomouci. Telegraf Gallery otevře ve čtvrtek výstavu Signál. Přinese soubor nadrozměrných děl a instalací od současných českých a slovenských autorů. Unikátní projekt tu bude do 24. září. Víc než na 13 hodin včera zavřela dopravní nehoda dálnici D1 mezi Kroměříží a Kojetínem. Došlo tu k nehodě kamionu a dvou dodávek. Provoz byl v místě uzavřen ve směru na Brno. Havárie si vyžádala dva zraněné. Doprava se rozjela asi v 17.30. Chystáte se letos v létě autem za hranice Česka? Tak si dejte velký pozor, protože v oblíbených destinacích hrozí pokuty za věci, které u nás běžně projdou. Třeba upozornění v navigaci na radary, kamera v autě nebo spuštěná klima u stojícího vozu. Raději si před cestou dobře nastudujte pravidla v daném státě.
1: Sport.
3: A už je jasné, kam míří fotbalový kouč Roman West, který odešel od Bčka olomoucké Sigmy. Nově bude koučovat Karvinou. O jeho příchodu informoval klub poté, co v týmu skončil trenér Marek Jarolím. Ještě zůstává otázkou, v jaké lize bude Roman West Karvinou koučovat. Etická komise fotbalové asociace totiž klub před týdnem nepravomocně přeřadila do druhé ligy kvůli kauze ovlivňování zápasů. Klub se nyní odvolává.
1: Rádio Metropole.
4: Dnes na Moravě budeme mít počasí doslova jako na Maledivách. Ano, Morava i Maledivy mají opravdu velmi podobnou předpověď. Víme, jak bude. Ráno slunečno, odpoledne mraky, k večeru ubývání oblačnosti a denní teploty, jak na Moravě, tak také na Maledivách, 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Policie v Olomouci, nehoda na kraji Vyškova, také na Prostějovsku u Alojzova. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci hlásíte ranní policejní hlídku naproti nádraží na Masarykově třídě. Nehoda auta a cyklisty se vyšetřuje na kraji Vyškova. Pozor na sídliště Osvobození. Na Prostějovsku policie i záchranka spolu zasahují mezi Křenůvkami a Alojzovem. A rada na závěr, během letních veder nenechávejme v autě na slunci volně položený mobil, noťas ani powerbanky. Elektronika vedro zrovna nemusí, může se poškodit a rychleji se vybíjí baterie.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Dnešní den.
1: Dobré ráno a jdeme na to. Berani, zamyslete se, co byste chtěli ve svém životě změnit. Víci, vy hlavně buďte sami sebou. Blíženci, udělejte si dnešek veselější a růžovější. Raci, napůl se do ničeho nehrňte. Lvi, vaše nápady mají rozhodně potenciál. Pany, když si máknete, tak dosáhnete vytouženého výsledku. Váhy, zákony vesmíru platí pro každého. Štíři, až do večera pojedete na plný plyn. Střelci, plánujte, ať už doma nebo na dovolené. Kozorozi, začněte preferovat zdravější stravu. Vodnáři, dobře víte, že sny se mohou stát skutečností. A co my ryby, nepřepínáme síly, protože stále platí, že méně je více.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
5: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci. Ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
12: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: Tohle je Radio

0: Posloucháš Rádio Metropole, hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Kdo je nejlepším střelcem historie mistrovství světa?
3: Messi.
2: Kdo má v Argentině novou 70-tunovou sochu?
3: Messi.
2: A kdo zítra oslaví 39. narozeniny?
3: Messi.
2: Ano, Lionel Messi je jednoduše nezastavitelný. Ve včerejším zápase proti Rakousku vstřelil svůj 18. gól na mistrovství světa a překonal historický rekord Němce Miroslava Klozeho. A to není všechno. Messi na letošním šampionátu útočí taky na rekord v počtu gólových přihrávek. Zatím se o něj dělí s Diegem Maradonou. Oba připravili spoluhráčům 8 branek. Messi je v Argentině fotbalová modla, stejně jako Maradona. Ve městě Cutralco mu dokonce odhalili novou sochu a není to žádná malá bysta ve výklenku. Tenhle Messi obr váží 70 tun, měří 26 metrů a je vidět už z pořádné dálky.
3: Messi.
2: Kdo umí, ten umí. A Lionel Messi ještě rozhodně neřekl poslední slovo.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
7: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
6: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí.

0: nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.honáckáneckyjáda.cz.
1: Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Je úterý 23. června. Fotbalová Sigma Olomouc už ví, s kým rozehraje nový ročník první ligy. V prvním kole 25. července Hanáci vyzvou venku Jablonec a první domácí utkání je čeká ve druhém kole 1. srpna proti Mladé Boleslavi.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Městská policie v Přerově už má plné ruce práce na místním koupališti, kde sotva začala letní sezóna. Koncem minulého týdne tam strážníci museli řešit hned dva incidenty s návštěvníky, kteří narušovali pořádek hádkami a dokonce se koupali v oblečení. Strážníci přes léto provádějí na koupališti obchůzky, píše deník. Naplno se rozeběhla rozsáhlá proměna vstupu na sportovní ostrov v Blansku. Místo získá nový povrch, moderní osvětlení a lavičky a v budoucnu ho navíc oživí odpočinkové molo přímo na břehu řeky Svitavy. Vrchní velitel ozbrojených sil České republiky prezident Petr Pavel na červencový summit obranného paktu NATO jet nemá. Oznámil to premiér Andrej Babiš s tím, že pojede on a ministři obrany a zahraničí.
4: My mluvíme o České republice a my zkrátka děláme aktivní zahraniční politiku a je to naše kompetence, aby jsme ji dělali. Takže v tomhle směru já chápu, že tím, že v minulosti vláda nedělala nic de facto, tak pan prezident se vžil do té role toho lídra zahraniční politiky, ale teď za naší vlády je to jinak.
3: Sdělil premiér Andrej Babiš. Prezident Petr Pavel se k rozhodnutí vyjádří dnes dopoledne.
2: Sport.
3: Do historických tabulek mistrovství světa ve fotbale se zapsal argentinský střelec Lionel Messi. 38letý útočník vstřelil v zápase Argentiny s Rakouskem svůj 17. gól na světových šampionátech a překonal tak dosavadní rekord Němce Kloseho.
2: Radio Metropole, to na sebe.
5: Dnes super den na sekání trávy, na rychlý popracovní výlet na kole anebo na zahrádku. Víme, jak bude. Ráno slunečno, odpoledne mraky, k večeru pak ubývání oblačnosti. Denní teploty 26 až 29, východ slunce minutu před 3:45 a západ ve 21:02.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Radio Metropole. Za volantem.
5: Nehoda v Olomouci, také u Letovic a policie u Černé hory nebo v Bruntálu. Víme, jak se jezdí tady v úterý ráno. V Olomouci nehoda naproti Lidlu na Pavlovické ulici. Poškozený osobák stojí a čeká na odtah za Letovicemi ve směru na Novičí a policie na bezpečný provoz teď dohlíží mezi Černou horou a Božitovem nebo v Bruntálu na Dukelské. Děkujeme za to.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.
6: It's Friday then.

0: Metropole právě dnes.
1: Haló, Zdeňky, Zdeníčky, slyšíte nás? V úterý 23. června máte svátek a protože v Česku je vás skoro 70 tisíc, tak v květinářstvích dnes bude docela narváno. Narozeniny slaví britská zpěvačka Duffy, také francouzská fotbalová legenda Zinedine Zidane.
2: Oh, que está Zidane, empala Zidane, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Na dnešek připadá Světový den házené i Mezinárodní den růžové barvy. A ta byla historicky vnímána jako mužská barva. Naši předci brali růžovou jako variantu červené. Barvy krve a síly. Tak ať je dnešek barevný a klidně laděný do růžova. Užijte si úterý 23. června.
0: Metropole právě dnes.
3: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
4: Florcenter Orlice
5: vás zve do kavárny a motýlária.
6: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
5: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
6: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
4: Ve Florcentru Orlice.
7: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
8: Kulturní a kreativní centrum v zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Další reklamní rozhovor začíná právě teď. Voláme na olomouckou Floru, kde se prakticky pořád něco děje. A tentokrát potěšíme všechny milovníky zajímavých rostlin, exotiky a přírody. Na telefonu Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Čím teď výstaviště aktuálně žije, co zajímavého se u vás právě děje?
2: Tak momentálně výstaviště Flora Olomouc připravuje výstavu Kaktusová sukulentou, která se uskutoční od 24. do 28. června v sbírkových skleníkoch v smetanových sadoch. A návštěvníci uvidí pestru prehliadku rastlin od členů klubu Kaktusárov Olomouc, ale i unikátné exempláře zo sbírok Flory, které vlastně nie sú bežné verejnosti prístupné.
1: Komu je výstava určená? Má otázka zní, jestli si na své přijdou pouze zapálení pěstitelé a kaktusoví odborníci, anebo si kaktusy a sukulenty na Flóře užijí i běžní návštěvníci, rodiny s dětmi.
2: Tak myslím, že určená úplně pre všetkých, nielen pre skúšených pestovateľov, ale aj pre začiatočníkov. To je vlastne tí členovia toho klubu kaktusárov sa podelia o svoje skúsenosti s nimi a takisto návštevníci si budú môcť sami zakúpiť tie kaktusy z produkcie klubu kaktusárov Olomouc a momentálne títo kaktusári slavia 70. výročí svojho založenia. Takisto v navíce bude kniha venovaná rodu Astrophytum, tematické tričko s kaktusovým motivom a budú si môcť návštevníci kúpiť aj mexické pivo.
1: Děkujeme za to. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné se bude kupovat na místě. Plnopláci je v hodnotě 100 korun a studenti seniory v hodnotě 60 korun. Takže na místě, kdo přijde, si koupí vstupné a může jít na výstavu.
1: Děkujeme za pozvání. Přejeme, jak se výstavu kaktusů a sukulentů tento týden od středy do neděle užívají zkušení pěstitelé i ti, kteří si domů teprve vybírají svůj první kaktus. V našem vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor právě teď končí a my pokračujeme v dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Tvoje ráno.
3: Tvoje rádio.
0: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Právě teď začínají zprávy. Startují práce na modernizaci křižovatky ulic Pražská a Erenburgova v Olomouci. Úprava potrvá 80 dnů a přinese bezpečnější přechody i nové semafory zapojené do systému zelené vlny. Informuje o tom server z dopravy.cz.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Změna úřadu v Přerově, pracoviště pokut a místních poplatků se od 1. července stěhuje do 2. patra nové budovy magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Kvůli stěhování bude od 1. do 7. července zavřené, informuje o tom město Přerov. Provoz budoucího moderního zimního stadionu v Uherském Hradišti bude řídit nová městská společnost. Její založení schválili zastupitelé. Stadion v ulici Na Rybníku za skoro 450 milionů korun se otevře v září.
5: My samozřejmě chceme, aby ten nově budovaný zimní stadion byl profesionálně spravován, aby tedy i mohl fungovat z velké části na komerční bázi, to znamená ty komerčně zajímavé časy, aby byly zužitkovány a využívány komerčně. A zároveň, aby to byla organizace, která bude využívat tu možnost provozovat a mrazit led v průběhu celého roku.
3: Dodal starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Konec mobilů ve škole. Děti na základních školách by mohly mít od září 2027 zakázáno používat mobily během výuky o přestávce i v družině. Výjimkou budou zdravotní důvody nebo výuka. Návrh představil premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Uvidíme, zda se schválí.
0: Sport.
3: 4 roky si nezahraje česká elitní tenistka a wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová. Dostala 4letý zákaz činnosti od dopingové agentury. Ne kvůli užití zakázané látky, ale kvůli odmítnutí kontroly.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Dnes na Moravě budeme mít počasí doslova jako na Maledivách. Ano, Morava i Maledivy mají opravdu velmi podobnou předpověď. Víme, jak bude. Ráno slunečno, odpoledne mraky, k večeru ubývání oblačnosti a denní teploty, jak na Moravě, tak také na Maledivách, 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
6: Blesková doprava z Olomoucka, také ze Zábřeha pro vás. Právě teď jdeme na to, jsme s vámi i za volantem. Nedaleko Olomouce, policie v Chomoutově na Horecké ulici. Měří také mezi Štrmerkem a Olomoucí u odbočky na Štarnov nebo v Zábřehu u Šelky na Olomoucké. A rada na závěr, během letních veder nenechávejme na parkovištích v autě na slunci položený mobil, noťas ani powerbanky. Jinak elektronika vedro zrovna nemusí, může se to poškodit a rychleji se vybíjí baterie. Tak ať pak nejste překvapení, že vám něco nejde za.
7: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák 1 kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
6: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
7: Banana, papaj, papaj.
6: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
7: Bella.
6: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
7: Banana.
6: Na olympiaolomouc.cz.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberk, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
9: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
12: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

Ladíte Rádio Metropole. Týden utekl jako voda a tak se do vod rybníčku mladé české hudební scény opět ponoříme. Je tady další díl pořadu Majdalový ryby, kde pro vás tahám hudební kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Pokud máte TikTok nebo trochu sledujete hudební trendy na téhle síti, dnešní kapela vám asi nebude úplně cizí. Na udici totiž máme Kruh 19. Ten se do povědomí posluchačů zapsal svým debutovým singlem s názvem Dinosaur, nostalgickou písničkou vzpomínající na dětství. Trocha té nostalgie zůstala i v jejich novince s názvem Noční tramvaj 93. Deska vyšla v dubnu a tohle teplicko-vršovické kytarové duo na ní představilo 3 nové singly. My si dnes pustíme hned ten první, pojmenovaný Berlin. Pohodlně se usaďte, tohle je Berlin od kapely Kruh 19.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Česká hasičská reprezentace zabudovala na mistrovství Evropy v Německu v disciplíně TFA, tedy nejtvrdší hasič přežije. A výborné výkony podali olomoučtí hasiči. Lukáš Navrátil dobyl první místo mezi muži a první místo ve štafetě a Michal Přecechtěl získal zlato mezi muži do 45 let a druhé místo ve štafetě. Gratulujeme.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Modernizací projde prostějovský magistrát na Školní ulici. V pondělí 29. června tu začnou stavební úpravy. Vnitřní prostory budou přehlednější a komfortnější.
3: Chystáme proměnu, která lidem výrazně usnadní návštěvu úřadu. Spojíme vstup do magistrátu a klubu Duha a vytvoříme tak jednu velkou otevřenou halu. Vrátnici vysuneme ze zavřené místnosti přímo do prostoru, aby byla hned po ruce. A vybudujeme tu Family Point, tedy moderní zázemí, kde budou moci rodiče soukromí přibalit nebo nakrmit své děti.
2: Vysvětluje za město Prostějov Alena Vrtalová. A podíváme se do dnešního vydání týdeníku Kroměřížska. Přiblíží nám boj o koncesionářské poplatky a nese anketu o tom, jaká média sledují lidé na Kroměřížsku. A najdeme tu i rozhovor se starostou Holešova Milanem Fricem. Tvrdá pokuta za slevové triky. Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce pokutu 5 milionů korun, což je nejvyšší možná částka. Důvodem bylo opakované nesprávné určování slev na prodávané produkty. Podle zákona se slevy musí počítat z nejnižší ceny za posledních 30 dnů, nikoli z denních cen. Opatření brání tomu, aby obchodníci zboží uměle zdražili a hned druhý den lákali na výraznou, ale v reálu neexistující slevu. Levu píše ČTK.
1: Sport.
2: Třetí zápasy a třetí výhry českých hokejbalistů a hokejbalistek na mistrovství světa v Ostravě. Naše reprezentace se utkaly s výběry Švýcarska. Hokejbalisté dokázali rozbít Švýcarsko 12-3 a naše hokejbalistky přemohly Švýcarky 5-2.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Dnes super den na sekání trávy, na rychlý popracovní výlet na kole anebo na zahrádku. Víme, jak bude. Ráno slunečno, odpoledne mraky, k večeru pak ubývání oblačnosti. Denní teploty 26 až 29, východ slunce minutu před 3:45 a západ ve 21:02.
0: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Nehoda v Olomouci, policie v Záhřehu, také v Mohelnici. Víme, jak se jezdí tady. Zdržet se můžeme před nehodou na kraji Olomouce. Pražská ulice vedle Aska, pozor ve směru z centra. A kde nás může právě teď zastavit policejní stopka? Kontrolují nadále v Záhřehu u Šelky na Olomoucké, také v Mohelnici na ulici Družstevní nebo na 290. kilometru dálnice z Olomouce na Lipník u Velkého újezdu. Jeďte bezpečně, s námi a bez karambolů.
1: Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top.

0: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
1: Flor Center Holice
2: vás zve do kavárny a motýlária.
3: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
2: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
3: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
1: Ve Flor Centru Holice.
4: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
11: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2026.

0: živé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme tady pro vaši úterní pohodu a víme, co se děje kolem. Pokračuje Moravské divadelní léto v Olomouci na Letňáku. Dneska se tady bude hrát Noc na Karlštejně a zítra s divadlem Tramtárie Horory z manželských ložnic. A s tím také souvisí kulturní léto na olomouckých Poděbradech kousek za městem. To odstartujeme už dneska. Právě divadlo Tramtárie tady uvádí Horory z Poděbrad, čili bláznivé historky z naší hanácké riviéry. Takže láska, léto, komáři, pivo do kelímku, koupání v plavkách a také bez hlavně olomoucké Poděbrady. Dnes od 18 hodin zdejší kulturní léto. A pak tady ještě máme také Pět švestek. To je dojemná i hravá filmová komedie o přátelství a o odvaze žít naplno. Pokud jste tuhle svěrákovskou novinku v kinech ještě neviděli, dnes je promítá Přerovské kino Hvězda nebo Šumperské kino Oko. Užijte si den.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Špína na autě? Jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony. Bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek. Čistá jízda za vítězstvím.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
9: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
3: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
6: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Rádio Metropole.
10: Tvoje dopoledne.
9: Tvoje rádio.
8: Metropole.
11: I learned to embrace the dark. And now every time

0: Metropole.
1: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Podvody na denním pořádku. Policie jasně radí, ani banka, ani policisté po vás nebudou chtít, abyste převáděli své peníze na neznámý účet. Kdo něco takového po vás chce, je podvodník. Policie teď řeší případ ženy z Olomouce, která poslala podvodníkům 1 milion 700 tisíc korun poté, co uvěřila údajné bankéřce, že jsou její peníze v ohrožení. Ze svého účtu převedla 200 tisíc a 1,5 milionu z účtu firmy, k nímž měla přístup. Podvodníci po telefonu ženu vystrašili tvrzením, že na její občanku někdo žádá o úvěrovou kartu. Vystrašená žena pak peníze převedla, kam chtěli. Policisté případ vyšetřují jako podvod, za který pachatelům hrozí až 8 let ve vězení. Pichlavou krásu kaktusů a sukulentů můžeme obdivovat ve sbírkových sklenicích výstaviště Flora v Olomouci. Zítra tu začne jejich výstava, která potrvá do neděle. Bude tu i poradna pro začínající pěstitele. Město Kroměříž po zhruba roce stavebních prací dokončilo novou stezku pro pěší a cyklisty do místních částí Postoupky a Mňůvky. Zajistí bezpečné spojení do města a umožní i napojení na cyklostezky v Olomouckém kraji.
1: Sport.
3: Šampionka z turnaje WTA v Berlíně, hvězda přerovského tenisového klubu Linda Nosková, jde do dalšího turnaje. Dnes po půl dvanácté se představí v prvním kole na travnatém turnaji v Bad Homburgu. Na kurtu vyzve Rumunku Ruseovou.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude, dál nás čeká tropické počasí se spoustou sluníčka. Taky víme, co mít u sebe. Vždycky nějakou tu vodu nebo minerálku a dodržujeme pitný režim. A hlídáme to hlavně u našich dětí a u seniorů. Jinak dneska odpoledne bude 27 až 30 stupňů a od zítřka už by to mělo být přes 30. Ve středu místy 32, ve čtvrtek a v pátek 30 až 35 a skoro se bojíme říct, že o víkendu bude 32 až 37 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Hned několik policejních hlídek hlásíte v Olomouci, například na Střední Novosadské, taky kousek od Velkomoravské, na Babíčkově, za tou Molkou, a nebo na Holické. Hlídku máme hlášenou i na D1, na exitu Hranice, a nebo na exitu Hulín Západ. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Čau, čau, čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Taky v úterý je tady tvoje rychlá gastrospojka Rádio Metropole. Taky dneska víme, kde se skvěle nabaštíme a rovnou servírujeme naše polední meníčka z Olomouce. Dáme třeba zapečené brambory s pórkem a tvaruškem, boloňské lazaně anebo veganský a bezlepkový maďarský guláš. Dnes v restauraci Koza zůstala celá. Je tady taky smažený květák, pečené kuřecí stehínko anebo králík na smetaně v Michalském výpadu. Marinovaný kuřecí steak se šunkou a sýrem nebo pikantní vepřová pánev Texas s čedarem, tak to dáme v Bounty. A je tu ještě pečená krkovička s dušeným listovým špenátem nebo špagety carbonara v baseball pubu na Lascích. A taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Je to třeba koprovka, veganské kuličky s gorgonzolovým přelivem nebo kuřecí steak v medové marinádě s česnekem. Jinak další polední menu určitě najdeš na www.olomouc.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie, tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
4: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Můžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
11: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
0: Radio Metropole.
12: Radio Metropole.
0: You

0: posloucháš Rádio Metropole, hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Kdo je nejlepším střelcem historie mistrovství světa?
3: Messi.
2: Kdo má v Argentině novou 70-tunovou sochu?
3: Messi.
2: A kdo zítra oslaví 39. narozeniny?
3: Messi.
2: Ano, Lionel Messi je jednoduše nezastavitelný. Ve včerejším zápase proti Rakousku vstřelil svůj 18. gól na mistrovství světa a překonal historický rekord Němce Miroslava Klozeho. A to není všechno. Messi na letošním šampionátu útočí taky na rekord v počtu gólových přihrávek. Zatím se o něj dělí s Diegem Maradonou. Oba připravili spoluhráčům 8 branek. Messi je v Argentině fotbalová modla, stejně jako Maradona. Ve městě Cutralco mu dokonce odhalili novou sochu a není to žádná malá bysta ve výklenku. Tenhle Messi obr váží 70 tun, měří 26 metrů a je vidět už z pořádné dálky.
3: Messi.
2: Kdo umí, ten umí. A Lionel Messi ještě rozhodně neřekl poslední slovo.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
1: Rádio Metropole.
5: Rádio Metropole.

0: tracky, který tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
1: Metropole. Radio Metropole.
0: Tak co, zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Začínají práce na modernizace křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova v Olomouci. Úprava potrvá 80 dnů a přinese bezpečnější přechody pro chodce i nové semafory napojené do systému zelené vlny. Píše o tom server z dopravy.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Naplno se rozjela rozsáhlá proměna vstupu na sportovní ostrov v Blansku. Místo získá nový povrch, moderní osvětlení a lavičky a v budoucnu ho navíc oživí odpočinkové molo přímo na břehu řeky Svitavy. Zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let chce zavést ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Upozornil, že tyto nápoje v Česku pravidelně pije asi 70 000 dětí ve věku 11 až 15 let a mohou jim způsobit zdravotní potíže. Návrh omezení na energy drinky už vzniká ve sněmovně. Přibývá dětí, které zvládly přijímačky na střední školy. Po prvních dvou kolech přijímacích zkoušek už má jisté místo na střední škole v průměru 98 ze 100 uchazečů. Přihlášku do třetího kola budou moci podat nepřijatí žáci už zítra v systému dipsy.cz.
1: Sport.
2: Jeden z nejpřitažlivějších maratonských běhů na světě, londýnský maraton, bude příští rok dvoudenní. O víkendu 24. a 25. dubna 2027 se ho tak bude moct zúčastnit až 100 000 běžců. Dostat se na londýnský maraton je dílo štěstěny. Zájemci o účast musí uspět v loterii, do níž se pro příští ročník přihlásilo rekordních 1 milion 300 000 běžců.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude, víme, že dneska je to zase na tílko. Hlavně, ať to luftuje, že? Sluníčko to tento týden rozhodně nefláká, občas se objeví i nějaké ty mraky a jen ojediněle se vyskytnou lokální přehánky anebo bouřky dneska a zítra. Na Moravě odpoledne naměříme nejčastěji 27 až 30 stupňů, od zítřka už zase překročíme 30. A zatím to vypadá tak, že o víkendu nás čeká subtropických 32 až 37 stupňů.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci aktuálně máme omezení na šlechtitelů a od 25. června bude částečná uzavírka na Holické. Objízdné trasy povedou po Sladkovského, Týnecké a Keplerově. Projedeme v obou směrech. A v Prostějově máme uzavírky na Bezručově náměstí a také v ulicích Krapkova a Reslova. Dopravní omezení je tady kvůli opravě kanalizace a to až do 24. července. A ještě aktuálně od Moravské Třebové. Máme hlášený ťukanec dvou osobáků v Dlouhé Loučce. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc.

0: konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
7: Banana, papaj, papaj.
6: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
7: Bella.
6: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
7: Banana.
6: Více na olympiaolomouc.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Radio Metropole.
13: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Haló, Zdeňky, Zdeníčky, slyšíte nás? V úterý 23. června máte svátek a protože v Česku je vás skoro 70 tisíc, tak v květinářstvích dnes bude docela narváno. Narozeniny slaví britská zpěvačka Duffy, také francouzská fotbalová legenda Zinedine Zidane.
2: Poho, kde se Zidane? Empana Zidane, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Na dnešek připadá Světový den házené i Mezinárodní den růžové barvy. A ta byla historicky vnímána jako mužská barva. Naši předci brali růžovou jako variantu červené. Barvy krve a síly. Tak ať je dnešek barevný a klidně laděný do růžova. Užijte si úterý 23. června.
0: Metropole právě dnes.
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: si u nás, poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Peloton cyklistů se prožene Olomouckým krajem. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České republiky a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje tento čtvrtek v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku. Závody přinesou dopravní omezení. Hned tento čtvrtek se připravme na uzavírky na cestě z Uničova směrem na Šternberg. Uzavírky jsou kvůli průjezdu závodníků v plánu v centru Uničova a taky na silnici 444 na Babice. Podrobnosti na webu uničov.cz. Věznice jsou plnější. Počet pravomocně odsouzených lidí v Česku se loni meziročně zvýšil o více než 3%. Odsuzující verdikt či trestní příkaz dostalo zhruba 48 tisíc pachatelů trestné činnosti. Výrazně narostl počet odsouzených mladistvých od 15 do 17 let, a to o 9%. Ovšem, z dlouhodobého pohledu podle Českého statistického úřadu počet odsouzených se trvale postupně klesá. Doplníme, že většina odsouzených jsou muži, 83% mužů, a ženy jsou v menšině, 17%. Pokud je vám teplo, tak od meteorologů přichází výstraha, že bude ještě tepleji. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od středy na jihu Moravy požáry.
4: V Jihomoravském kraji se od středy 24. června do odvolání očekává nebezpečí vzniku požárů. Nejvyšší teploty vzduchu v Jihomoravském kraji ve středu vystoupí místy až na 33 stupňů Celsia. Během tohoto týdne bude na celém území České republiky zesilovat příliv velmi teplého vzduchu. Teploty vzduchu koncem týdne dosáhnou až 37 stupňů Celsia, v nížinách uhodinile až 39 stupňů Celsia. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
3: Sport. Další zápas dnes čeká naši mužskou reprezentaci na mistrovství světa v hokejbale v Ostravě. Ve svém čtvrtém utkání ve skupinové fázi vyzvou Slovensko. Úvodní vhazování tohoto hokejbalového derby je v 18 hodin 15 minut. Přineseme vám výsledek.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude, víme, že extrémní vedra jsou na obzoru. Dneska ještě naměříme 27 až 30 stupňů, ale podle aktuálních modelů to výraznější oteplení očekáváme od zítřka dál. Ve čtvrtek a v pátek bude už nějakých 30 až 35 stupňů, o víkendu ještě víc. Do konce týdne nás čeká minimum oblačnosti a také minimum srážek. A úlevu nezažijeme ani během spánku, zejména ve městech. Musíme se připravit na další tropické noci, kdy rtuť teploměru neklesne pod 20 stupňů.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na pomezí ulic Volkerova a Brněnská a taky na Lipenské u Ferony. Máme hlášenou i nehodu na Prostějovsku na silnici Čehovice-Čelčice. Auto ve svodidlech skončilo na Valašsku na silnici 57 u obce Jarcová a porouchaný nákladák máme na D1 na exitu Bělotín. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.
2: Top of the Pop.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Florcenter Holice
4: vás zve do kavárny a motýlária.
5: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
4: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
5: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
3: Ve Florcentru Holice.
6: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Víc

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
0: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Další reklamní rozhovor začíná právě teď. Voláme na olomouckou Floru, kde se prakticky pořád něco děje. A tentokrát potěšíme všechny milovníky zajímavých rostlin, exotiky a přírody. Na telefonu Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na jakou výstavu nás pozvete tento týden od středy do neděle?
2: Výstavu Kaktusová sukulantou od 24. do 28. června v sbírkových skleníkoch v smetanových sadoch. A návštěvníci uvidí pestru prehliadku rostlin od členů klubu Kaktusárov Olomouc, ale aj unikátne exempláre zo zbierok Flóry, ktoré vlastne nie sú bežné verejnosti prístupné.
1: Komu je výstava určená? Má otázka zní, jestli si na své přijdou pouze zapálení pěstitelé a kaktusoví odborníci, anebo si kaktusy a sukulenty na Flóře užijí i běžní návštěvníci, rodiny s dětmi.
2: Tak myslím, že určená úplne pre všetkých, nielen pre skúšených pestovateľov, ale aj pre začiatočníkov. Vlastne tí členovia toho klubu kaktusárov sa podelia o svoje skúsenosti s nimi a takisto návštevníci si budú môcť sami zakúpiť tie kaktusy z produkcie klubu kaktusárov Olomouc a momentálne títo kaktusári slavia 70. výročie svojho založenia. Takisto v nabídke bude kniha venovaná rodu Astrophytum, tematické tričko s kaktusovým motivom a budú si môcť návštevníci kúpiť aj mexické pivo.
1: Děkujeme za to. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné sa bude kupovať na mieste. Plnopláci je v hodnote 100 korun a študenti seniory v hodnote 60 korun, takže na mieste, kto príde, si kúpi vstupné a môže ísť na výstavu.
1: Děkujeme za pozvání, přejeme, jak si výstavu kaktusů a sukulentů tento týden od středy do neděle užívají zkušení pěstitelé i ti, kteří si domů teprve vybírají svůj první kaktus. V našem vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor právě teď končí a my pokračujeme v dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí.
6: Luskni.cz. Ráno. První doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
7: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2026.

0: klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
3: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
8: Rádio Metropole, Metropole. Odpoledne ve městě.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Česká hasičská reprezentace zabodovala na mistrovství Evropy v Německu v disciplíně TFA, tedy nejtvrdší hasič přežije. A výborné výkony podali olomoučtí hasiči. Lukáš Navrátil dobyl první místo mezi muži a první místo ve štafetě a Michal Přecechtěl získal zlato mezi muži do 45 let a druhé místo ve štafetě. Gratulujeme.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Modernizací projde prostějovský magistrát na Školní ulici. V pondělí 29. června tu začnou stavební úpravy. Vnitřní prostory budou přehlednější a komfortnější.
4: Chystáme proměnu, která lidem výrazně usnadní návštěvu úřadu. Spojíme vstup do magistrátu a klubu Duha a vytvoříme tak jednu velkou otevřenou halu. Vrátnici vysuneme ze zavřené místnosti přímo do prostoru, aby byla hned po ruce. A vybudujeme tu Family Point, tedy moderní zázemí, kde budou moci rodiče v soukromí přibalit nebo nakrmit své děti.
3: Vysvětluje za město Prostějov Alena Vrtalová. Tvrdá pokuta za slevové triky. Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce pokutu 5 milionů korun, což je nejvyšší možná částka. Důvodem bylo opakované nesprávné určování slev na prodávané produkty. Podle zákona se slevy musí počítat z nejnižší ceny za posledních 30 dnů, nikoliv z denních cen. Opatření brání tomu, aby obchodníci zboží uměle zdražili a hned druhý den lákali na výraznou, ale v reálu neexistující slevu, píše ČTK.
1: Sport.
3: Hvězda přerovského tenisu Linda Nosková má za sebou životní týden, kdy na turnaji v Berlíně ovládla dvouhru i čtyřhru. Ovšem nástup na nový turnaj už vítězný nebyl. Dnes padla v prvním kole turnaje WTA v Bad Homburgu. Prohrála 0-2 na sety s Rumunkou Ruseovou a s tímto travnatým turnajem světového okruhu se loučí.
2: Radio Metropole.
5: Víme, jak bude, dál nás čeká tropické počasí se spoustou sluníčka. Taky víme, co mít u sebe. Vždycky nějakou tu vodu nebo minerálku a dodržujeme pitný režim. A hlídáme to hlavně u našich dětí a u seniorů. Jinak dneska odpoledne bude 27 až 30 stupňů a od zítřka už by to mělo být přes 30. Ve středu místy 32, ve čtvrtek a v pátek 30 až 35 a skoro se bojíme říct, že o víkendu bude 32 až 37 stupňů.
6: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Holické, taky na Tabuláku na okružní pod Kauflandem. Hlídka je i na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se sjíždí na Slavonín. Kontrolu můžeme potkat taky na dálnici D46 na exitu Brodek u Prostějova, na D1 na exitu Kroměříž Západ, anebo na trase Mohelnice Zábřeh. Tady prý číhají, jak je ta odbočka na Květín. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
7: Víc energie.

0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
4: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
6: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
11: Posloucháš?
12: Radio Metropole.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Víme, jaké přání má koordinátor fanoušků olomoucké Sigmy Zbyněk Miller, jak hodnotí uplynulou sezónu a také současnou atmosféru. To a mnohem víc zjistíme v rozhovoru, který pro nás má Report.cz. V Uničově pokračujeme rekonstrukce autobusového nádraží, kde jsou vlastně náhradní stanoviště a odjezdy autobusů. A vůbec kompletní info pro cestující najdeme mimo jiné i na městském webu Uničov.cz. A co nabízí nové vydání týdeníku Kroměřížska? Například povídání se starostou Holešova Milanem Fricem a nechybí ještě jedna fotbalová vzpomínka na Petra Uličného. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Hele, na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
3: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Podvody na denním pořádku. Policie jasně radí, ani banka, ani policisté po vás nebudou chtít, abyste převáděli své peníze na neznámý účet. Kdo něco takového po vás chce, je podvodník. Policie teď řeší případ ženy z Olomouce, která poslala podvodníkům 1 milion 700 tisíc korun poté, co uvěřila údajné bankéřce, že jsou její peníze v ohrožení. Ze svého účtu převedla 200 tisíc a 1,5 milionu z účtu firmy, k nímž měla přístup. Podvodníci po telefonu ženu vystrašili tvrzením, že na její občanku někdo žádá o úvěrovou kartu. Vystrašená žena pak peníze převedla kam chtěli. Policisté případ vyšetřují jako podvod, za který pachatelům hrozí až 8 let ve vězení. Pichlavou krásu kaktusů a sukulentů můžeme obdivovat ve sbírkových sklenících výstaviště Flora v Olomouci. Zítra tu začne jejich výstava, která potrvá do neděle. Bude tu i poradna pro začínající pěstitele. Město Kroměříž po zhruba roce stavebních prací dokončilo novou stezku pro pěší a cyklisty do místních částí Postoupky a Mňůvky. Zajistí bezpečné spojení do města a umožní i napojení na cyklostezky v Olomouckém kraji.
0: Sport.
3: Tenista prostějovského klubu Vít Kopřiva začal vítězně generálku před Wimbledonem. Na turnaji ATP na Majorce porazil v prvním kole poměrem 6-3 a 6-4 zkušeného Bosniana Džumhura a jde dál.
1: Radio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že dneska je to zase na tílko. Hlavně, ať to luftuje, že? Sluníčko to tento týden rozhodně nefláká, občas se objeví i nějaké ty mraky a jen ojediněle se vyskytnou lokální přehánky anebo bouřky dneska a zítra. Na Moravě odpoledne naměříme nejčastěji 27 až 30 stupňů, od zítřka už zase překročíme 30. A zatím to vypadá tak, že o víkendu nás čeká subtropických 32 až 37 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Je tady naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku máme v Olomouci na Přerovské a taky na obchvatu na dálnici D35, jak se sjíždí k Olympii. Kontrolu můžeme potkat i na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova anebo na silnici 150 Prostějov Ohrozim. Tak hlavně šťastnou cestu bez nehod a bez pokut.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

Ladíte Rádio Metropole. Týden utekl jako voda a tak se do vod rybníčku mladé české hudební scény opět ponoříme. Je tady další díl pořadu Majdalový ryby, kde pro vás tahám hudební kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Pokud máte TikTok nebo trochu sledujete hudební trendy na téhle síti, dnešní kapela vám asi nebude úplně cizí. Na udici totiž máme Kruh 19. Ten se do povědomí posluchačů zapsal svým debutovým singlem s názvem Dinosaur, nostalgickou písničkou vzpomínající na dětství. Trocha té nostalgie zůstala i v jejich novince s názvem Noční tramvaj 93. Deska vyšla v dubnu a tohle teplicko-vršovické kytarové duo na ní představilo 3 nové singly. My si dnes pustíme hned ten první, pojmenovaný Berlin. Pohodlně se usaďte, tohle je Berlin od kapely Kruh 19.

0: konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
1: Radio Metropole.

0: Piráty.
1: Jsme tady pro vaši úterní pohodu a víme, co se děje kolem. Pokračuje Moravské divadelní léto v Olomouci na Letňáku. Dneska se tady bude hrát Noc na Karlštejně a zítra s divadlem Tramtárie Horory z manželských ložnic. A s tím také souvisí kulturní léto na olomouckých Poděbradech kousek za městem. To odstartujeme už dneska. Právě divadlo Tramtárie tady uvádí Horory z Poděbrad, čili bláznivé historky z naší hanácké riviéry. Takže láska, léto, komáři, pivo do kelímku, koupání v plavkách a také bez a hlavně olomoucké Poděbrady. Dnes od 18 hodin zdejší kulturní léto. A pak tady ještě máme také Pět švestek. To je dojemná i hravá filmová komedie o přátelství a o odvaze žít naplno. Pokud jste tuhle svěrákovskou novinku v kinech ještě neviděli, dnes je promítá přerovské kino Hvězda nebo šumperské kino Oko. Užijte si den.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
0: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Začínají práce na modernizace křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova v Olomouci. Úprava potrvá 80 dnů a přinese bezpečnější přechody pro chodce i nové semafory napojené do systému zelené vlny. Píše o tom server z dopravy.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Naplno se rozjela rozsáhlá proměna vstupu na sportovní ostrov v Blansku. Místo získá nový povrch, moderní osvětlení a lavičky a v budoucnu ho navíc oživí odpočinkové molo přímo na břehu řeky Svitavy. Zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let chce zavést ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Upozornil, že tyto nápoje v Česku pravidelně pije asi 70 tisíc dětí ve věku 11 až 15 let a mohou jim způsobit zdravotní potíže. Návrh omezení na energy drinky už vzniká ve sněmovně. Přibývá deváťáků, kteří zvládli přijímačky na střední školu. Po prvních dvou kolech přijímacího řízení už má jisté místo na

0: Aria.
1: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
0: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
1: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
2: Ve Florcentru Holice.
3: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
6: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
7: Banana, papaj, papaj.
6: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
7: Bella.
6: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
7: Banana.
6: Na olympiaolomouc.cz.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Radio Metropole.
14: Radio Metropole.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Metropole hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale infoservis.
2: Kdo je nejlepším střelcem historie mistrovství světa?
3: Messi.
2: Kdo má v Argentině novou 70-tunovou sochu?
3: Messi.
2: A kdo zítra oslaví 39. narozeniny?
3: Messi.
2: Ano, Lionel Messi je jednoduše nezastavitelný. Ve včerejším zápase proti Rakousku vstřelil svůj 18. gól na mistrovství světa a překonal historický rekord Němce Miroslava Klozeho. A to není všechno. Messi na letošním šampionátu útočí taky na rekord počtu gólových přihrávek. Zatím se o něj dělí s Diegem Maradonou. Oba připravili spoluhráčům 8 branek. Messi je v Argentině fotbalová modla, stejně jako Maradona. Ve městě Cutralco mu dokonce odhalili novou sochu a není to žádná malá bysta ve výklenku. Tenhle Messi obr váží 70 tun, měří 26 metrů a je vidět už z pořádné dálky.
3: Messi.
2: Kdo umí, ten umí. A Lionel Messi ještě rozhodně neřekl poslední slovo.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
5: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2020.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Kobryšci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Česká hasičská reprezentace zabodovala na mistrovství Evropy v Německu v disciplíně TFA, tedy nejtvrdší hasič přežije. A výborné výkony podali olomoučtí hasiči. Lukáš Navrátil dobil první místo mezi muži a první místo ve štafetě a Michal Přecechtěl získal zlato mezi muži do 45 let a druhé místo ve štafetě. Gratulujeme.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Modernizací projde prostějovský magistrát na Školní ulici. V pondělí 29. června tu začnou stavební úpravy. Vnitřní prostory budou přehlednější a komfortnější.
3: Chystáme proměnu, která lidem výrazně usnadní návštěvu úřadu. Spojíme vstup do magistrátu a klubu Duha a vytvoříme tak jednu velkou otevřenou halu. Vrátnici vysuneme ze zavřené místnosti přímo do prostoru, aby byla hned po ruce. A vybudujeme tu Family Point, tedy moderní zázemí, kde budou moci rodiče soukromí přebalit nebo nakrmit své děti.
2: Vysvětluje za město Prostějov Alena Vrtalová. A podíváme se do dnešního vydání týdeníku Kroměřížska. Přiblíží nám boj o koncesionářské poplatky a nese anketu o tom, jaká média sledují lidé na Kroměřížsku. A najdeme tu i rozhovor se starostou Holešova Milanem Fricem. Tvrdá pokuta za slevové triky. Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce pokutu 5 milionů korun, což je nejvyšší možná částka. Důvodem bylo opakované nesprávné určování slev na prodávané produkty. Podle zákona se slevy musí počítat z nejnižší ceny za posledních 30 dnů, nikoli z denních cen. Opatření brání tomu, aby obchodníci zboží uměle zdražili a hned druhý den lákali na výraznou, ale v reálu neexistující slevu, píše ČTK. Sport. Hvězda přerovského tenisu Linda Nosková má za sebou životní týden, kdy na turnaji v Berlíně ovládla dvouhru i čtyřhru. Ovšem nástup na nový turnaj už vítězný nebyl. Dnes padla v prvním kole turnaje WTA v Bad Homburgu. Prohrála 0-2 na sety s Rumunkou Ruseovou a s tímto travnatým turnajem světového okruhu se loučí.

0: 21. hodině, zítřejší východ slunce pak přijde ve 4.45. Víme, jak bude. Ve středu jasno a slunečno s teplotami okolo 30 stupňů a od čtvrtka až do neděle nás potom budou provázet i nadále tropické teploty. Teploměry nám výhledově mají ukazovat mezi 30 a 37 stupni Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Bourá se na konci z Pitihněvy na cestě na Nafajedla. Je to bez bližších podrobností, ale průjezdné v klidu. Policejní hlídka je se 17. hodinou na D35 směr Olomouc za exitem Litovel, taky směr Lipník na exitu Přáslavice, v Lipníku na ulici Za vodou a nebo v obci Skaštice. Jinak pokud jedete po D1 z Kroměříže na Brno, tak určitě sjeďte z dálnice, protože u Vyškova je v tuhle chvíli zdržení skoro na 2 hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
6: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan.

0: na ccc.eu.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Tohle je
7: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Haló, Zdeňky, Zdeníčky, slyšíte nás? V úterý 23. června máte svátek a protože v Česku je vás skoro 70 tisíc, tak v květinářstvích dnes bude docela narváno. Narozeniny slaví britská zpěvačka Duffy, také francouzská fotbalová legenda Zinedine Zidane.
2: Oh, que está Zidane, empana Zidane, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Na dnešek připadá Světový den házené i Mezinárodní den růžové barvy. A ta byla historicky vnímána jako mužská barva. Naši předci brali růžovou jako variantu červené. Barvy krve a síly. Tak ať je dnešek barevný a klidně laděný do růžova. Užijte si úterý 23. června.
0: Metropole právě dnes. Radio.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Peloton cyklistů se prožene Olomouckým krajem. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České republiky a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje tento čtvrtek v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku. Závody přinesou dopravní omezení. Hned tento čtvrtek se připravme na uzavírky na cestě z Uničova směrem na Šternberg. Uzavírky jsou kvůli průjezdu závodníků v plánu v centru Uničova a taky na silnici 444 na Babice. Podrobnosti na webu uničov.cz. Věznice jsou plnější. Počet pravomocně odsouzených lidí v Česku se loni meziročně zvýšil o více než 3%. Odsuzující verdikt či trestní příkaz dostalo zhruba 48 tisíc pachatelů trestné činnosti. Výrazně narostl počet odsouzených mladistvých od 15 do 17 let, a to o 9%. Ovšem, z dlouhodobého pohledu podle Českého statistického úřadu počet odsouzených se trvale postupně klesá. Doplníme, že většina odsouzených jsou muži, 83% mužů, a ženy jsou v menšině, 17%. Pokud je vám teplo, lepší to zatím nebude. Naopak, od meteorologů přichází výstraha, že bude ještě tepleji. Navíc kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od středy na jihu Moravy dokonce i požáry.
4: V Jihomoravském kraji se od středy 24. června do odvolání očekává nebezpečí vzniku požárů. Nejvyšší teploty vzduchu v Jihomoravském kraji ve středu vystoupí místy až na 33 stupňů Celsia. Během tohoto týdne bude na celém území České republiky zesilovat příliv velmi teplého vzduchu. Teploty vzduchu koncem týdne dosáhnou až 37 stupňů Celsia, v nížinách ojediněle až 39 stupňů Celsia. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
3: Sport. Jeden z nejpřitažlivějších maratonských běhů na světě, londýnský maraton, bude příští rok dvoudenní. O víkendu 24. a 25. dubna 2027 se ho tak bude moct zúčastnit až 100 000 běžců. Dostat se na londýnský maraton je dílo štěstěny. Zájemci o účast musí uspět v loterii, do níž se pro příští ročník přihlásilo rekordních 1 milion 300 000 běžců.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Kardiaci, astmatici, starší občané a další rizikové skupiny by se měli v následujících dnech mít na pozoru a nenamáhat se. Má nás provázet biopředpověď na třetím stupni, která představuje tu nejvyšší zátěž a je pro uvedené skupiny riziková. Jinak nás čeká i nadále zbytek týdne v tropickém duchu, až do neděle jasno a slunečno s teplotami nad 30 stupni Celsia. O víkendu nám pak budou teploměry ukazovat výhledově i 35 ve stínu.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Stále se nedá projet trasa Chomoutov-Pňovice. Před odbočkou na Štěpánov spadl na osobní autostrom a ten se i nadále dle informací odstraňuje. Nehoda je taky v Boskovicích na náměstí doktora Snětiny. Srazil se tu osobák s elektrokoloběžkou, ale tady se dá projet. A došetřuje se i nehoda dvou osobáků před Spytihněví od Napajedel. Tady je to se zdržením 10 minut. Policejní hlídka je potom v obci Lázy na Moravskotřebovsku. No a stále doporučujeme vyhnout se dálnici D1 před Brnem. Je tu zdržení na 70 minut, takže určitě z Kroměříže anebo Vyškova na Brno mimo dálnici přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Metropole.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Metro Retro.
2: Metropole.
1: Retro.

0: slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2020.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
3: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
4: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
5: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
6: Banana, papaj, papaj.
5: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
6: Bella.
5: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
6: Banana.
5: Na olympiaolomouc.cz.
7: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
8: Tohle je Radio Metro.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Další reklamní rozhovor začíná právě teď. Voláme na olomouckou Floru, kde se prakticky pořád něco děje. A tentokrát potěšíme všechny milovníky zajímavých rostlin, exotiky a přírody. Na telefonu Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na jakou výstavu nás pozvete tento týden od středy do neděle?
2: Výstavu Kaktusová sukulantou od 24. do 28. června v sbírkových skleníkoch v Smetanových sadoch. A návštěvníci uvidí pestru prehliadku rastlin od členů klubu Kaktusárov Olomouc, ale aj unikátne exempláre zo zbierok Flóry, ktoré vlastne nie sú bežné verejnosti prístupné.
1: Komu je výstava určená? Má otázka zní, jestli si na své přijdou pouze zapálení pěstitelé a kaktusoví odborníci, anebo si kaktusy a sukulenty na Flóře užijí i běžní návštěvníci, rodiny s dětmi.
2: Tak myslím, že určená úplne pre všetkých, nielen pre skúšených pestovateľov, ale aj pre začiatočníkov. To je vlastne tí členovia toho klubu Kaktusárov sa podelia o svoje skúsenosti s nimi a takisto návštevníci si budú môcť sami zakúpiť tie kaktusy z produkcie klubu Kaktusárov Olomouc a momentálne títo kaktusári slavia 70. výročie svojho založenia. Takisto v navíce bude kniha venovaná rodu Astrophytum, tematické tričko s kaktusovým motivom a budú si môcť návštevníci kúpiť aj mexické pivo.
1: Děkujeme za to. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné sa bude kupovať na mieste. Plnopláci je v hodnote 100 korun a študenti seniory v hodnote 60 korun. Takže na mieste, kto príde, si kúpi vstupné a môže ísť na výstavu.
1: Děkujeme za pozvání. Přejeme, jak si výstavu kaktusů a sukulentů tento týden od středy do neděle užívají zkušení pěstitelé i ti, kteří si domů teprve vybírají svůj první kaktus. V našem vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor právě teď končí a my pokračujeme v dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
9: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Radio Metropole. To na sebe.
2: Pojďme se podívat na předpověď pro náš region na středu. Čeká nás jasno až polojasno s nejvyššími teplotami ve stínu mezi 28 a 33 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukazovat okolo 3.

0: 37 stupňů Celsia.
1: Víc energie.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Paraatletická elita opět v Olomouci.

zona pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden. Radio Station. Metropole. Metropole.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Víme, jaké přání má koordinátor fanoušků olomoucké Sigmy Zbyněk Miller, jak hodnotí uplynulou sezónu a také současnou atmosféru. To a mnohem víc zjistíme v rozhovoru, který pro nás má Report.cz. V Uničově pokračujeme rekonstrukce autobusového nádraží, kde jsou vlastně náhradní stanoviště a odjezdy autobusů. A vůbec kompletní info pro cestující najdeme mimo jiné i na městském webu uničov.cz. A co nabízí nové vydání týdeníku Kroměřížska? Například povídání se starostou Holešova Milanem Fricem a nechybí ještě jedna fotbalová vzpomínka na Petra Uličného. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Tohle je
3: Rádio Metropole.

0: Hele, na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
2: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Ladíte Rádio Metropole. Týden utekl jako voda a tak se do vod rybníčku mladé české hudební scény opět ponoříme. Je tady další díl pořadu Majdalový ryby, kde pro vás tahám hudební kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Pokud máte TikTok nebo trochu sledujete hudební trendy na téhle síti, dnešní kapela vám asi nebude úplně cizí. Na udici totiž máme Kruh 19. Ten se do povědomí posluchačů zapsal svým debutovým singlem s názvem Dinosaur, nostalgickou písničkou vzpomínající na dětství. Trocha té nostalgie zůstala i v jejich novince s názvem Noční tramvaj 93. Deska vyšla v dubnu a tohle teplicko-vršovické kytarové duo na ní představilo 3 nové singly. My si dnes pustíme hned ten první, pojmenovaný Berlin. Pohodlně se usaďte, tohle je Berlin od kapely Kruh 19.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Další reklamní rozhovor začíná právě teď. Voláme na olomouckou Floru, kde se prakticky pořád něco děje. A tentokrát potěšíme všechny milovníky zajímavých rostlin, exotiky a přírody. Na telefonu Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na jakou výstavu nás pozvete tento týden od středy do neděle?
2: Výstavu kaktusová sukulentou od 24. do 28. června v sbírkových skleníkoch v smetanových sadoch. A návštěvníci uvidí pestru prehliadku rastlin od členů klubu kaktusárov Olomouc, ale aj unikátne exempláre zo zbierok Flóry, ktoré vlastne nie sú bežné verejnosti prístupné.
1: Komu je výstava určená? Má otázka zní, jestli si na své přijdou pouze zapálení pěstitelé a kaktusoví odborníci, anebo si kaktusy a sukulenty na Flóře užijí i běžní návštěvníci, rodiny s dětmi.
2: Tak myslím, že určená úplne pre všetkých, nielen pre skúšených pestovateľov, ale aj pre začiatočníkov. To je vlastne tí členovia toho klubu kaktusárov sa podelia o svoje skúsenosti s nimi a takisto návštevníci si budú môcť sami zakúpiť tie kaktusy z produkcie klubu kaktusárov Olomouc a momentálne títo kaktusári slavia 70. výročie svojho založenia. Takisto v nabídke bude kniha venovaná rodu Astrophytum, tematické tričko s kaktusovým motivom a budú si môcť návštevníci kúpiť aj mexické pivo.
1: Děkujeme za to. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné se bude kupovat na místě. Plnopláci je v hodnotě 100 korun a studenti seniory v hodnotě 60 korun. Takže na místě, kdo přijde, si koupí vstupné a může jít na výstavu.
1: Děkujeme za pozvání. Přejeme, jak si výstavu kaktusů a sukulentů. Tento týden od středy do neděle užívají zkušení pěstitelé i ti, kteří si domů teprve vybírají svůj první kaktus. V našem vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor právě teď končí a my pokračujeme v dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Peloton cyklistů se prožene Olomouckým krajem. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České republiky a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje tento čtvrtek v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku. Závody přinesou dopravní omezení. Hned tento čtvrtek se připravme na uzavírky na cestě z Uničova směrem na Šternberg. Uzavírky jsou kvůli průjezdu závodníků v plánu v centru Uničova a taky na silnici 444 na Babice. Podrobnosti na webu uničov.cz. Věznice jsou plnější. Počet pravomocně odsouzených lidí v Česku se loni meziročně zvýšil o více než 3%. Odsuzující verdikt či trestní příkaz dostalo zhruba 48 tisíc pachatelů trestné činnosti. Výrazně narostl počet odsouzených mladistvých od 15 do 17 let, a to o 9%. Ovšem, z dlouhodobého pohledu podle Českého statistického úřadu počet odsouzených se trvale postupně klesá. Doplníme, že většina odsouzených jsou muži, 83% mužů, a ženy jsou v menšině, 17%. Pokud je vám teplo,

0: lepší to zatím nebude. Naopak, od meteorologů přichází výstraha, že bude ještě tepleji. Navíc kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od středy na jihu Moravy dokonce i požáry.
1: V Jihomoravském kraji se od středy 24. června do odvolání očekává nebezpečí vzniku požárů. Nejvyšší teploty vzduchu v Jihomoravském kraji ve středu vystoupí místy až na 33 stupňů Celsia. Během tohoto týdne bude na celém území České republiky zesilovat příliv velmi teplého vzduchu. Teploty vzduchu koncem týdne dosáhnou až 37 stupňů Celsia, v nížinách ojediněle až 39 stupňů Celsia. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
0: Sport. Jeden z nejpřitažlivějších maratonských běhů na světě, londýnský maraton, bude příští rok dvoudenní. O víkendu 24. a 25. dubna 2027 se ho tak bude moct zúčastnit až 100 000 běžců. Dostat se na londýnský maraton je dílo štěstěny. Zájemci o účast musí uspět v loterii, do níž se pro příští ročník přihlásilo rekordních 1 300 000 běžců.
2: Pojďme se podívat na předpověď pro náš region na středu. Čeká nás jasno až polojasno s nejvyššími teplotami ve stínu mezi 28 a 33 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukazovat okolo 30.

0: 27 stupňů Celsia.
1: Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.